0: posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Léto, Romadur na grill.
1: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Grunder, společnost Aero, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Podívejte se, já vám volám od pana Mareše a on by potřeboval udělat odhad.
3: A čeho se to týká?
0: Podívejte se, co třeba odhadujete konkrétně vy?
3: Nemovitosti obecně.
0: Nemovitosti. On má právě jednu nemovitost, která už teda u něj nebydlí 5 let. A on by potřeboval odhadnout, jestli byste odhadl, jestli to je vážný nebo ne.
3: A co to je za nemovitost?
0: No je to 23 let starý.
3: A co to je?
0: No je to Marešovo ta přítelkyně. A potřeba by právě už 5 let není. Ona se o něj odstěhovala. A chtěli by zjistit, jaká je pravděpodobnost, že se k tomu vrátí. K němu teda. Jestli má to nějaký odhady na to taky, nebo...
3: Tak tohle asi
0: no, odhadu... Oni teda mlátil, jestli vám to nějak pomůže v tom odhadu.
3: Tak to už asi se nepodaří.
0: To se nepodaří, myslíte, jo?
3: To už ne, to už na tohle už odhad máme.
0: Má to nějaký tabulky na to, nějaká pravděpodobnost nebo něco?
3: No, to je spíš taková intuice, ale ta většinou funguje.
0: A ještě jsem se chtěl zeptat, já jsem si teďka sadil sportku, tak jsem se chtěl zeptat na vodát, jestli to vyjde nebo ne teda.
3: Vyjde to, sportka vydělá, vy zase nic nedostanete.
0: Sportka vydělá, tak to jste mě uklidnil. Tak vám moc děkuju.
3: Za málo.
0: Naschledanou.
3: Klidně se obraťte zás. Naschledanou.
0: Ano, naschledanou.

0: který je mrážek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Stěhování, prosím.
4: Dobrý den, tady je ústředná Mrázek. Prosím vás, já bych měl vás takový dotaz.
3: Ano.
4: Prosím vás, já vám volám z rádia. Posloucháte...
3: Já vás poslouchám, ano.
4: Ne, jestli posloucháte rádio. Ráno, Evropu 2 posloucháte.
3: Občas ano, ne vždycky, ale občas ano.
4: No tak to určitě víte, že tady máme soutěž, která se jmenuje Odpověz a jeď.
3: Ale to ano, ale můžete mi říct, o co jde konkrétně?
4: Prosím vás, za chvíli vám zavolá pan Mareš, pustí vám ukázku písničky a vy řeknete, co to je. A je to. Chcete vyhrát, ne?
3: Mhm.
4: Rozumíte?
3: Ano.
4: Jo?
3: Znáte... A to když to nebudu vědět?
4: Správná odpověď, já mi řeknu, protože jsem férovej kluk. Je to skupina Chulimanga.
3: Unimanga?
4: Ne, skupina Chulimanga.
3: Ulimanga?
4: Ne, chu jako chuj. Chulimanga.
3: Chulimanga, tak to vůbec neznám.
4: Chulimanga, to nesmíte říct, ale. A ta písnička, ten, to, co se tam bude, tak to je Kinjaba.
3: Kinjaba?
4: Kinjaba.
3: No.
4: A to je v překladu mládí, a to je důležitý. Mm-hmm. A ta skupina, prosím vás jenom pro vaši informaci, je z Džibuti. Prosím vás, musíme jet, protože za pár sekund bude volat pan Mareš. Prosím vás, důvěřu vám, dostanete hodnotnou cenu. Mějte se krásně.
3: Stěhování Vosika, prosím.
5: Dobrý den, tady Leoš Mareš, rádio Evropa 2.
3: Dobrý den.
5: Znáte naší soutěž na Evropě 2, která se jmenuje Odpověz a jeď?
3: Samozřejmě.
5: Znáte, jo?
3: Ano.
5: A znáte muziku?
3: Muziku znám tak jak každý člověk, že jo? Dneska poslouchá muziku kde kdo, každej.
5: Takže tomu rozumíte.
3: No něco ano, něco znám z muziky.
5: Dobře, tak podívejte se, je to úplně jednoduchý. Pustím vám ukázku, jste připravená? Co to bylo za ukázku?
3: No tohle to prosím vás byla... Moment, já si musím vzpomenout, jo. A mám pocit, že je to skupina Chulimanga.
5: Chulimanga?
3: Ano.
5: A název písničky taky víte?
3: Kinjaba?
5: Nebyly to náhodou Beatles?
3: Ne, bohužel.
5: Jste si jistá, jo?
3: 100% jako Beatles znám.
5: Jo?
3: Ano.
1: Evropa 2. Evropa 2. 80.

maximum muziky. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: ranní show. Zkusme podpořit, prosím tě, je mi druhý hlas, nebo třetí, nebo víš co, nechceš dělat první hlas radši.
1: Ranní až show. Dobré ráno, dobré ráno přeje. Je tady ranní show.
0: Strašný.
1: Dobrého pomálu, jak si říká.
0: Ano, zprávy. Tada, Katka Říhová.
1: Dobrý den, čeká nás tropický víkend. Zítra teploty na řadě míst už překonají 31 stupňů Celsia, platí tak výstraha meteorologů. V sobotu a v neděli bude ještě tepleji až 35. Vedra mají pokračovat ještě po víkendu. Od středy se má ale začít mírně ochlazovat. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. Dostávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí zapojí stovky zaměstnanců. Projeví se ve vysílání. Organizátoři nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků, jak navrhuje vláda ANO, SPD a motoristů. Teď už má slovo Lucka.
2: Nový dron na Rychnovsku už pomohl zachránit desítky srnčích mláďat. Myslivcům pomáhá při jejich vyhledávání zabudovaná termokamera. Myslivecký spolek vybral od dárců téměř 200 000 korun a díky tomu si mohl pořídit tu nejmodernější techniku i s příslušenstvím. Stroj vyráží na záchranné mise nejčastěji kolem 3 ráno. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté dnes od 18 hodin našeho času nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice. Některá města připravila velkoplošné obrazovky. Večer s fotbalem tak stráví lidé na několika místech v Praze, ale také u jezera v Mostě nebo na náměstí v Kolíně a Liberci.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D10 na 25. kilometru, pokud jedete z Prahy do Turnova, překáží tam porouchané vozidlo.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
0: No, jak je venku, to si řekněme.
1: Dneska to začne, tropické teploty jsou tady. Odpoledne naměříme 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě zůstane ještě chladněji, teploty kolem 25, k tomu oblačná až polojasná obloha, na většině území beze srážek. Tak to byly zprávy, je čtvrtek 18. června a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
0: K tomu počasí bych se ještě vrátil a to bude za chvíli na začátku našeho programu. Jo. Pak nám Katka řekne, jaké má problémy.
1: Tak jo. Katka, děláme si terapii nebo...
0: Katka přišla sem a říká, mám problémy. A já říkám, chceš to říct do vysílání? A ona, ne. A já...
1: Ne, to jsem neřekla. Já jsem řekla, jestli si myslíš, že je zajímavý, že budu mluvit o průjmu, tak můžu.
0: Ty jsi to fakt dala... Vítej, Patriku.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automyčka Express. Čistá radost už 20 let. Automyčka Express.
6: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold.

0: Ranní show začíná. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, řekli jsme si, že bude krásně. To je taková zpráva, která prostě takhle v létě vždycky potěší. Lidi si říkají, jestli mají vysloveně už jít v kraťasech, nebo v sukínkách, nebo v ramínkách. Katka zase vytáhla svoje klasické topy s odhalenými rameny.
1: Aha.
0: To znamená, abyste si představili Katku, já vidím Katku prostě nahou. Že ona má oblečení pod hranou monitoru. Monitor a za ní je nahá Katka. Já to miluju, tu fázi roku.
1: A ty to říkáš každý rok a jakoby máš pravdu, no. Vlastně za tím monitorem vidíš holá ramena.
0: Sedící
1: a...
0: prostě nahá žena, to je ta výhoda těch žen, nebo nevýhoda, nevím. U chlapa se vám to nestane, že by za monitorem seděl nahej frajer. A u ženských vám to vůbec nepřijde prostě. Normálně koukáte na osobu, jejíž první svršek začíná nad prsama. Takže když ji vidíte jenom kousek pod krkem, tak je prostě nahá.
1: No mohl by si přijít v korzetu, pak...
0: Já tě koukám a jsi vlastně nahá, to je prostě skvělý. No takže, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Ty necudo.
1: No.
0: A teď, už ráno bylo 20 stupňů, což samozřejmě pro nás, co jsme vyjeli ve starších vozech bez střechy.
1: Dneska byl ten den.
0: Nebyl. Ale takže ještě jednou. Takže pro vás, co jste vyjeli ve starších vozech bez střechy, je to ideální počasí.
1: Já jsem ti chtěla pogratulovat, že konečně jsi si vybral správný den, protože zatím jsi říkal, že jsi vyjel ve starším voze bez střechy asi třikrát a pokaždý pršelo a byla brutální zima.
0: Tak
1: jsem ti chtěla říct, že dneska konečně jsi to vychytal.
0: Bohužel. Ale chci něco pranýřovat.
1: No.
0: Jako teploty skvělý, ale slunce. A pozor. Že by vycházelo slunce, že nebylo, ráno
1: ono
0: nebylo.
1: Ono tě slyšelo a...
0: Počkej, ráno, ono mě slyšelo. Já to nemyslím osobně, ale...
1: Počkej, teď tě spálí, až pojedeš v tom kabrioletu, ono se na tebe počká.
0: Ahoj.

0: No jo.
1: Tak to bylo, to má píseň jak v Chorvatsku.
2: Jo. Já ji ani pořádně neznám teda.
1: To je Komevorej. To jsou podle mě Riké Povery.
2: Aha.
1: Neznáš?
2: Neznám. Jaké Riké a Povery znám, ale ne tu písničku prostě.
1: Já to tady hledám.
2: A tak ona už bude staršího data asi.
1: No prostě italská písnička.
2: No, v pořádku.
1: Můžeme.
2: A dál, takže co chceš vědět? Jaký budou teploty, nebo že se bavíme tady o počasí?
1: Ale, Komevorej, už to mám. Uh-huh. Prostě klasicky se předělával italský, můžeme. A v italštině to zní tak hezky. Číslo.

0: Říkej do toho ty teploty, ale... Ale musíš to zpívat. A v italštině říkej ty teploty.
1: Samozřejmě, tak to je.
0: Můžeš.
1: Tres quattro.
0: Ne, tak česky, tak česky.
1: Sobota.
0: Zpívat to musíš.
1: Jo. Ježišmarja. Tak jo, tak já začnu.
0: A pozor.
1: Mhm.

0: středu, ve čtvrtek a taky v pátek bude 25.
1: Miluju tě.
0: Jo, jo.
1: Ty jámo.

0: podle Koháka.
1: Ranní show na Evropě 2, svět podle fotbalového Jakuba Koháka. Kubo, dneska je zápas s Jihoafrickou republikou. Bavíme se o tom celé ráno. Tak pojď.
2: Sportu zdar, jak my říkáme, na stráž.
1: Tak říkej.
2: Je potřeba, aby už se prosadili ti, co se mají prosadit, že ano?
1: A co ten Hugo?
2: Aby přišli ti, co mají přijít a nehráli tam ti, co hrát neměli.
1: Ano.
2: Hugo Sochurek?
1: Hugo Sochurek.
2: Já bych ho nasadil.
1: 18 let.
2: Takhle, chci ti říct, že třeba byl, je to ani, nevím, skoro týden, zápas Maroko-Brazílie.
1: Ano.
2: A středová řada Maroka,
1: ano,
2: když to tam říkali, tak teďka, a teďka poslouchej, byli tam 4 v záloze.
1: Ano.
2: 18 let, 20, 21 a 19. Co mi tomu řekneš? A pozor, a hráli líp než ty Brazilci.
1: Progresivní, já si myslím, já bych toho Sochurka nasadil.
2: Ano.
1: Protože upřímně, já si myslím, že oni ho nasadí. Že ho trenér nasadí, že není hloupej, protože on pochopil, že vlastně horší to být už nemůže.
2: Mm-hmm.
1: Takže vlastně to jakoby vyzkouší, aby mu potom nemlátili o hlavu to, že vlastně ho nenasadil.
2: No určitě by jsem mu dal šanci, nevím jestli od začátku, ale od začátku. Určitě bych Sochurka nasadil.
1: Já bych nasadil Sochurka samotného možná.
2: Jo. To mi připomíná takový jeden zájezd, co jsme jeli takhle s Spartou nahoře a tam jednu chvíli kránu říkal kámoš, ne, asi nasadím Sochurka.
1: Já to nechápu, ty jo?
3: Asi kondom.
1: Jo.
2: A, tak jako.
1: Ale mě to zase připomíná jak to bylo v tom vtipu, to se říkalo s Runim, ale dá se to říct s kýmkoliv.
2: No.
1: Že mu říkali prostě, že Runi nastoupil proti český fotbalové reprezentaci.
2: Ano.
1: To se říkalo s Runim, ale dej tam nějakého fotbalistu slavného, Katko.
2: No.
3: Nedvěd.
1: No ne, dobře. To musí být cizí fotbalista.
3: Jako Messi.
1: Messi, že nastoupil sám proti českýmu nároďáku.
2: Jo.
1: Znáš to?
2: Ne.
1: No a Messi prostě hrál proti tomu nároďáku sám, bylo nás 11, Messi sám a skončilo to 2-1 pro Česko.
2: No sláva. Jo.
1: A teď dělali prostě rozhovor s tím po zápase, ne? A říkali mu, no tak jakože co se stalo Messi, prostě jakože 2-1 prohra. A on říká, no tak co jsem měl dělat, když mě o poločase vyloučili.

0: CCC.
1: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung.

0: si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
3: Začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
14: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
15: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
16: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
17: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
18: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na One Play.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: 6.26, posloucháte ranní show na Evropě 2. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Ta-da, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Nevím, co to do mě vělo teďka, to taky, že se rozjela tady cymbalová muzika. Jo, když to hraje, vzpomněl jsem si na to, že máme staré pecky v Mikulově, jak hraje ta muzika. A ty jsi mi říkala teďka během písničky, jak jsme tady mluvili dlouho, dlouho o počasí.
1: No.
0: Tak si najednou vytáhla, že už víš předpověď počasí na Mikulov.
1: Ano, ano.
0: Takže
1: teď staré, se to tam zjevilo.
0: Staré pecky příští sobotu, jaké bude počasí?
1: No, nejlepší, jaký bychom si mohli přát, protože má být slunečno, ale 25 stupňů.
0: Takže
1: žádný
0: ne,
1: tropy.
0: Nemoc horko.
1: Nemoc horko. No, prostě tak akorát.
0: Akorát. Tak to se těšíme. To se těšíme.
1: Takhle víme, že předpověď i na následující den je jenom na 75%, takže...
0: Fakt jo, to se tak říká. Dobře, dobře, dobře. Tak kdybyste náhodou chtěli jít na Starý Pecky, tak vstupenky jsou samozřejmě v prodeji.
1: Ano.
0: A taky ještě je jedna možnost, jak získat vstupenky, a to vyhrát i v ranní show. Dneska budeme mít soutěž, ne? Koukám se tady okolo sebe. Máme? Takže dneska bude během programu soutěž. Teď ještě ne, ale dnes to přijde.

0: jedna minuta. Svátek má Milan. A Milan, já nevím, kde to vzniklo, ale Milan je vlastně, jak se řekne to slovo, když někomu, když něčemu jako říkáš, ne přezdívka, je to termín.
1: Nickname, jo.
0: No, víš, co je Milan? Víš, čemu se říká Milan?
1: Jo, máš pravdu.
0: No a jo. Že se to říká?
1: Jako, že máš Milana.
0: Že máš Milana, neboli máš?
1: Bříško.
0: Máš bříško. A teď mi řekněte, etymologicky, zeptej se ChatGPT.
1: Já se zeptám.
0: Jak to sakra vzniklo? Že, a taky jste, koukám se tady na Martina, Davida, slyšeli jste ho někdy? Máš Milana. Jak, proč se říká, že když má někdo bříško, že máš Milana? To jsem se nikdy vlastně potom nepídil. To je poprvý. Člověk má pořád nějaká témata nová. Proč se říká, máš Milana? Jak k tomu ten chudák přijde? Vtipný je, že můj kolega, moje pravá ruka, Milan, jo, má Milana, což je teda vtipný.
1: A já ti na to můžu kontrovat, že můj tchán Milan, Milana rozhodně nemá.
0: Nemá. Hmm. Nevíte nikdo, milí posluchači, proč se tomu
1: já
0: tak
1: říká?
0: Já to
1: tady hledám a teda jako úplně...
0: Ani ChatGPT to neví, jo. Hustý.
1: Počkej.
0: No.
1: No, nevím teda. Poezie a literatura. Já to budu číst, budete to objevovat se mnou, jo?
0: Počkej, už tady volají lidi. Moment. Jo. Haló, ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chlapci, tady Milan.
0: Ano, chlapci, dobře, chápeme, říkej.
2: Já mám takovou teorii s tím Milanem, jelikož jméno Milan je od slova milý. Tak jsem si vždycky říkal, že když si takhle hladím toho svého Milánka, tak mu říkám, malej, milej.
0: To bude ono. Kamaráde, já myslím, že jsi na to přišel. Jakože to je milý.
2: To je moje teorie.
1: Jméno Milan v sobě nese zvukově měkký a objemný tvar.
0: Jasně, milý, jako, že se hladíš prostě. A ty jsi Milan, jo?
2: Yes.
0: A máš Milana?
2: Už ne, naštěstí.
0: A bylo to se přijde, nebo?
2: Je tam takový semínko ještě malinký, ale...
0: Tak si ho hýčkej. Tak si ho hýčkej, on se ti vrátí, Milan, do sebe.
2: Dělám na tom.
0: Tak pod náma, přátelé, hraje Milan Chladil. 2 roky jezdím bez nehod, tak Milanům vše nej, ahoj. Čau, Wes.
2: Ahoj.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Cítím se jako drak však.

0: Milan chladil na svatého Milana, si to takhle můžeme říct, 18. června má svátek Milan. Tady náš teenager ve studiu, David Jordán, se tak jako tady natřásal na tu písničku a já mu říkám, Davide, prosím vás, znáte tu písničku, jo? A David, znám. A já mu říkám, jo, střed generací, já mu říkám, a jak znáte Milana chladila? A David říká, no, z TikToku ne. Prostě Milana chladila, znáte z TikToku, jo, Davide?
1: No je to tak, to byl tenkrát podle mě nějaký trend, to se na to nahrávali nějaký videa, podle mě buď z autoškoly, že když jste udělal no, úspěšně jistě. Zkoušku, anebo no. se natáčel jako nějaký prostě nehledy. Podle mě to bylo z autoškoly, když jste udělal autoškolu, tak se to pustilo.
0: A ten text, jo, v 5 v Dejvicích, v Brně před 6.
2: To stěží.
0: Ale je to takový sen, no. že ten čas z Prahy do Brna prostě zajímal lidi odakživa. Tak přátelé, Lost Frequencies a Bond Feeling pokračuje ranní show.

0: 6.39, mám tady informaci, která by šla nadepsat titulkem Král se přeškolil.
1: Král se přeškolil. Král čeho?
0: Nizozemska.
1: Aha, opravdický král.
0: Opravdický král. Nizozemský král Willem Alexander, 59, se zdárně přeškolil. Totiž pozor, on je pilotem.
1: Šel prostě klasicky na pracovní úřad,
0: ano,
1: kde dělají ty kurzy přeškolovací,
0: ano,
1: aby nakopli ten trh práce, a zdarma se udělal kurz pro piloty.
0: Ne, on pilotem už byl, ale to je zajímavý, to jsem nevěděl, to bude vědět Martin Cilář, ten je na to machr. Že ty, když seš pilot, tak prostě seš pilotem jednoho typu letadel. Není to jako samo sebou, jo? Není to o tom, že umíš jezdit prostě v autě, tak prostě jezdíš v jakýmkoliv autě. Tak tenhle ten pán měl prostě kurz na Boeingy.
1: Aha, jo, takhle to je.
0: No,
1: že když umíš Boeing, tak nemáš řídit Airbus, jo?
0: No, není to samo sebou, teda údajně. Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno, je to tak, a to pozor, ty
0: fakt,
2: ještě můžeš, ty pozor, můžeš řídit nebo pilotovat jenom jeden typ Boeingu.
0: Dokonce.
2: Ty máš prostě jenom jako typovou zkoušku na jeden typ letadla.
0: Takže ty nejsi jako pilot jako z podstaty. A frajer prostě poslouchej, že měnil letecká jejich společnost, KLM, měnila stroje. Tak ten nizozemský král se přeškolil z Boeingu na Airbus.
1: Aha.
0: Prostě normálně jako chodil do školy, už uměl lítat s Boeingem. Já jsem si myslel, že už umíš lítat, tak umíš lítat. Přeučil se z Boeingu na Airbus a poslouchej, 3x měsíčně bude opět pilotovat normálně na linkách KLM.
1: On je lítá, jo.
0: Normálně je pilotem a je to jejich král. A KLM, což je vtipný, mají všude ty korunky, protože to je Royal, letecká, ta královská letecká společnost. To KLM znamená královská letecká společnost, neboli je to vlastně jejich.
1: To je dobrý.
0: To je vlastně jejich královská letecká společnost a stejně, ty máš královskou leteckou společnost. A prostě za kniplem sedí kdo jiný než král?
1: A má tam trůn?
0: Počkej, jestli to pilotuje z trůnu.
1: A s tím pláštěm, že jo?
0: To je nejvíc. Mě by zajímalo, jak vypadá vlastně trůn normálně pro cestující, samozřejmě, když jdou trůnit.
1: No, v letadle to není nic moc.
0: Možná to je jako na zámcích v tom letadle, že to byla jenom díra ve zdi a padalo to do příkopu.
1: Myslíš, že to padá ven z toho letadla? No to snad ne.
0: Normálně vystečí zadek za letu. Musíš rychle, aby ti to neomrzlo.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Evropa 2.
5: Vše pro vaši grilovačku.
3: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
5: Řídíte u nás tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější době, s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
9: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k auto jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
10: Automyčka Express.
11: Chceš mít
7: ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
3: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
3: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
5: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
15: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a my se vracíme k jednomu jménu, které tady bylo vždycky, ale teď je fakt všude. A to jméno je Eva Farná. Stejně je to zajímavý, jak člověk může zikonizovat. Myslím si, že se to stalo. Myslím si, že Eva byla slavná vždycky, že její O2 arény byly už jako důkazem toho, že je gigastar. Její pravidelné umisťování na Slavíkovi, jakože je zlatá slavice a absolutní slavice, na to jsme si všichni všimli, na to jsme si všichni zvykli. Ale stejně mám pocit, že se teď o víkendu stalo něco, co překročilo nějakou hranici. A já jsem to nazval na začátku, no, tu ikonizací. Že si myslím, že ten mix toho všeho, co dělá showbiznis showbiznisem, se tady zhmotnil. To znamená, jasně, skvělý koncert už mělo hodně lidí. Takhle velký koncert, ne? Takže to je ta první figurka na šachovnici. Ale když si představíte, že do toho vlastně ve chvíli, kdy jede ty Edeny, vydá album, nový album, a to album je fantastický, hitový a ona z něj půlku odehraje na tom koncertě už a nikomu to nevadí, i přesto, že lidi nesnášej, podle mě, a nenáviděj, když se na koncertech hrajou nový písničky. Mm-hmm. Nebo jako nový písničky, který neznáš. No, nejhorší věta, kterou já teda vždycky, já prostě jsem z toho vždycky, když řekne zpěvák. No a máme novinku a dneska bychom vám ji rádi jako zahráli. Tak já ne, novinky ne, já chci písničky, který znám.
1: Přesně, to je jasný.
0: A tady ti to vůbec nevadilo, naopak jsi si říkal, tyjo, prostě wow. My těch písniček, tak to je ta druhá figurka a dohromady se to všechno nějak zabalilo.
1: A to jsem ti právě chtěla říct, že jsem si včera pustila ADHD Pop, tu desku, kterou Eva vydala vlastně během těch, během té triády těch koncertů, tak někde mezi druhým a třetím koncertem jen tak mimochodem dropla tu desku.
0: Přesně tak.
1: A je to prostě nejlepší deska.
0: Na světě.
1: Na světě, zase. Hele,
0: na tom koncertě zazněla třeba písnička, která je titulní z toho alba. Jo, ona to vlastně řekla. Je písnička ADHD Pop z alba ADHD Pop, jo?
1: Ano.
0: A já jsem ji slyšel teď v pondělí, pardon, v úterý, v tom Edenu poprvý. A ta písnička měla, jako když jste, já jsem ji viděl samozřejmě poprvý pouze naživo, to byla prostě Beyoncé normálně. Hm. No posuňte sami, asi to nebudete znát. Takže tohle je titulní skladba z toho alba, jo? Pojďme na to.

0: No. Tak asi jste slyšeli, že tam zvou ty lidi, byl to vlastně takovej živák. Mm. Jo, na YouTube je k tomu ještě video z toho koncertu. No, je to silný, no.
1: Dvakrát jsem tu desku včera poslechla.
0: Jako nevím, jestli jsme se takhle někdy bavili, jako že někdo vydal album, ne. A my se tady pouštíme ty věci.
1: Ne.
0: Takhle, samozřejmě, vždycky, když se tohle stane, že je něčeho moc, tak pak je toho trochu příliš. Takže pokud máte ten pocit, že už jako otevřete lednici, jak se říká, nebo paštiku, ale je tam Eva Farná, je, no, je. Díky bohu, že máme takový události.
1: Jo,
0: ne?
1: Jo, jo.
0: Představte si, kdyby byl život úplně bez jakéhokoliv vzruchu. Jako bylo by to taky fajn, štěstí bychom nalezli sami v sobě.
1: Ale to je mnohem těžší.
0: Ale kdo to má, jo. Jestli není lepší se prostě jakoby vcítit do role Evy Farný, jako a dělat, jako že vlastně tomu rozumíte, nebo že vlastně vy jste Eva Farná, nebo jestli není, nebo třeba Ronaldo, jo. Jestli není lepší se takhle nalepit na tyhle lidi a žít jako jejich život, než abyste se prostě starali o své sračky. Takže jestli... No ne?
1: To je super.
0: Chtěla jsem o takových chytrých lidí, když viděli Ronalda, no ten Ronaldo, tyhle, to je prostě, jo? Soustejte se na sebe. Tak.
1: Pak si řeknem.
0: No nicméně, Eva Farná ještě.
1: Ještě?
0: No ještě, protože ještě si řekla.
1: To nestačilo.
0: Protože si řekla, tohle to byla taková show. Po ještě v té Eden verzi, když jste to tam viděli, jak tam na těch třech gigantických letkách blikají ty písmenka POP, pop. Ty letky byly velký jak na Adel v Mnichově. Představte si nějaký velký Tesco, takhle tři Teska vedle sebe. Měli takhle tři velké stěny z letky, no neuvěřitelný. Nicméně, konec show, pojďme na tu druhou polohu Evy, která vlastně jí doplňuje a dělá z ní to, co je. A to je ta její lirická, poetická a intimní. To prostě ona umí taky a dohromady to dělá právě to, co cítíme všichni.
1: A proto vám teď pustíme píseň z desky ADHD Pop, která je nejintimnější, pomalá, jenom velmi komorní a... Já jsem si ji včera dala několikrát. Sdílela jsem to i na Instagramu a lidi mi pak psali, jo, hlasová zpráva, ta dává.
0: Tak se jmenuje ta písnička.

0: Dobrý.
1: Husina, teď už jsem nebrečila.
0: Za chvíli jsme zpátky. Evropa 2.
2: Maximální úspora v...
3: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
2: Teď je sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
5: Ta happy foto, epi foto, pi foto, Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od happy foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
8: Zaparkovat se dá různě.
9: Jejde.
10: Nehledej volné místo v nákupním centru.
9: A zaparkuj rovnou v automičce Express.
10: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
9: Nakupuješ?
10: Myjeme.
9: A ty se vrátíš k auto jako novému.
10: Zaparkuj chytře.
9: Automička Express.
11: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
12: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
3: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
14: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
15: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
16: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
17: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Are You The One? Se rimuje Upside Down, Are You The One? Upside Down, Are You The One? Upside Down, Are You The One? Are You The One? Česko. Tada! Soutěž.
1: Tak jsem to včera viděla.
0: Soutěž, mám pro vás soutěž, volejte 257-408-88, budeme soutěžit právě s tuhletou show, Katka to viděla.
1: Já jsem to včera viděla.
0: Tak povídej.
1: Takhle, dali jsme první díl a hned jsme si chtěli pustit druhý, ale šli jsme spát, protože jsme zodpovědní lidi.
0: A navíc hrála Anglie s Chorvatskem.
1: No přesně, hrála Anglie s Chorvatskem, o tom jsem nemohla přijít.
0: Tvůj manžel kytarista prostě nemohl jako bez toho.
1: Ne, můj manžel byl ten, který nás všechny přemlouval, protože jsme na to koukali i s dětma, aby jsme si dali ten druhý díl. No. Protože ho to prostě strašně bavilo. A já ti řeknu proč, protože no. Je tam skvělej cast. A
0: je
1: ty
0: dobrý,
1: lidi
0: je dobrý cast.
1: Jsou prostě zábavný. Každý kluk je úplně jiný. Je tam prostě třeba 37-letý takový týpek jako v mým věku, který říkal můj manžel. Ale když za každým slovem říkáš mega, tak je to trošku jako podezřelý, jo. Že se snažíš prostě zapadnout mezi ty mladěse. Říká, ta holka je mega. Ty jo, ten pokoj je mega.
0: Pojďme si vlastně říct, co je Are You The One, protože ty už to popisuješ a my to neřekli. Tak pojďme to říct.
1: Seznamovací reality show.
0: Seznamovací reality show na Prima Plus. Jak poznáte, že jste našli toho pravého nebo tu pravou a dá se to vůbec poznat na první pohled? Právě to zjišťují účastníci nové reality show Are You The One Česko, která je mimochodem mega.
1: Mega show.
0: Hledají tam svůj love match, prostě svůj protějšek, který je ideální. Na základě odborné analýzy tahle seznamovací show už teď běží na Prima Plus a budí pořádnou dávku emocí. Vy dnes můžete vyhrát svůj perfektní match, stylová sluchátka Are You The One Česko a roční předplatné Prima Plus, ať máte o zábavu i hudbu postaráno. A já se chci zeptat, než tady zvedeme nějaký telefon, tak povídej. Takže ty účastníci hledají ten svůj meč na základě odborné analýzy, se tady píše v textu. A reálně to znamená co?
1: V rámci toho prvního dílu to ještě nebylo zas až tak úplně odhalený, ale pochopila jsem, že odborníci určili, tam je prostě potenciálně nějakých 5 párů, jestli tam je 10 lidí, nevím, možná ještě budou další přicházet.
0: No jasně.
1: Ale oni jsou na začátku té show už ideálně spárovaní. A pokud oni naplní očekávání vědců, psychologů, těch, který jakoby dali dohromady, tak přidají snad 250 tisíc do společného banku. A takhle nějak tam hrajou jakoby o peníze.
0: Aha.
1: Ale ještě úplně, teda jako nevím to stoprocentně, ale nějaký takovýhle sumy tam padaly.
0: A v prvním díle teda byl tam pán, teda týpek mega.
1: Byl tam týpek mega.
0: A holky jsou tam pěkný, že včera volala paní a říkala, že tam není žádná pěkná.
1: Holky jsou skvělý.
0: Tak co říkala ta paní?
1: Nevím, asi teda to nebyly její typy, ale je tam jakoby prostě fakt od každého něco, ale mě prostě baví a zároveň teda strašně nebaví rozhovory chlapů o těch holkách, jo, jak jakoby je hodnotí.
0: Jež, a on to je možná sestříhaný, ale ne?
1: No, ale tak jakože třeba prostě tam je holka, která dělá pole dance a má jakoby opravdu svaly. Má sval na té ruce.
0: Jasně, no.
1: A ty týpci se o ní baví prostě a říkají, hele, líbí se ti na holkách bicáky? A on, vůbec.
0: No,
1: mě taky ne. No, jakože si říká, kluci, pane bože, teď vás točí kamery, buďte trošku jako...
0: Teď vás točí kamery.
1: Buďte trošku galantnější.
0: A třeba říkali, třeba to točili a řekli, jako mě se líbí svaly, ona je moc hezká. A režie, stop! To je, to

0: Nechci to vzdát. Jojo, stará pecka jak Rom, starý pecky, Katka, Standa a dalších tisíc lidí. Už příští sobotu v Mikulově, za chvilku pro vás máme vstupenky. Teď zprávy v 7.17, Evropa 2.
1: Dobré ráno, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal prý ostrý vytýkací dopis od premiéra Andreje Babiše. Podle aktuálně CZ se v kuloárech už pár týdnů spekuluje o tom, že s ním je šéf kabinetu nespokojený a hledá za něj náhradu. Z podkladové analýzy, která byla zpracována pro potřeby vlády, totiž podle Babiše vyplynulo, že by se v rezortu dalo snadno uspořit 15 až 18 miliard korun. Česká národní banka dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25% bodu. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. A teď už vyrážíme za Luckou.
2: Správa železnic v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově na Sokolovsku. Bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. Nová cyklotrasa naváže na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte. Lucie Hnivkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. A půjde v něm o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Utkání začne v 18 hodin našeho času.
0: Až takhle to je, nesmíme prohrát.
1: Prej, jo. Já jsem se tady ptala kolegů a říkali, že jo.
0: Pojďme si říct, že dnes 18. je to jediný utkání, který dává smysl, protože je v 6 večer, tedy 18. od 18. Tyhle ty noční zápasy od 4, respektive od 3, to bude ten třetí zápas, to je prostě šílený. Ale dneska je ta šance. Jako vemte si to, že při tomhle počasí, kdy má být kolik?
1: 30 stupňů.
0: 30 stupňů Celsia. Léto. Tak prostě hraje nároďák od 6. To je prostě to nejideálnější, jako není lepší čas. Jo? O to jsme už je pozdě, že práce tohle 6 ideál. Prostě v 6 hodin. Takže dneska si Česko užije jeden jediný fotbalový večer pro všechny. To je velká věc. Tak si to moc užijte. Viděl jsem nějaký možnosti koukat u nějakého jezera.
1: Ano.
0: Hospody samozřejmě budou dneska nabitý. No, já budu doma. Já hlídám holčičku. Holčička se mnou asi nebude chtít do hospody, takže...
1: A bude s tebou chtít koukat?

0: na fotbal.
1: Já se bojím, že budeme muset pustit Máju místo toho spíš. Ona mi to vypne, já vím, že mi to vypne. Tati, nechci fotbal. Ona kouká furt dokola na to zahájení, to miluje. Jak to je v Mexiku?
0: Aha.
1: Tak ty jsi neviděl zahájení. Mm-mm. Tak to bylo jak na olympiádě zahájení. Mm. A tam byly ty, prostě ty Májové, že jo?
0: Aha.
1: Jo, prostě ty v těch kostýmech. Princezna Mája.
0: Já myslela, že jsi říkal, aha, že chce koukat na Máju jako na včelku.
1: Ne, na včelku. Máju, jak je to ta, prostě mexická, ta majský pyramidy.
0: Aha.
1: Jak jsou, celá ta kultura, ona to zbožňuje. A to tam bylo, takže ona kouká furt na to zahájení. To jí baví, no.
0: Tak se koukněte na zahájení, tam ještě jsme měli šance.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Dálnice D10 na 25. kilometru na trase z Prahy do Turnova, překáží tam porouchané vozidlo a narůstá nám ranní kolona na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem z Vyškova už od kilometru 210.
2: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes nás čeká oblačný až polojasný den s teplotami vysokými 27 až 31 stupňů, na severovýchodě teploty kolem 25. Tolik zprávy, je čtvrtek 18. června a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express,

0: Viděl jsem teď video z nějakého slavnostního uvedení nového traileru na nového Spidermana. Spiderman bude mít novou verzi.
1: A ten trailer už jsme ale viděli, nebo?
0: No a je nějaký nový trailer. Jako asi nějaký rozšířený nový.
1: Jo,
0: a měli premiéru a pozvali influencery. A Honza Bendík s přítelem Lukášem Raymonem tam byli pozváni, takže jsem viděl, jak Lukáš Raymon se točí a za ním je Tom Holland a Zendaya. Takže jako dobrý. Zendaya, samozřejmě Zendaya je strop. Ale přátelé, už je to definitivní, je zabraná. Spider-Man Tom Holland konečně přiznal, oženil se s božskou Zendayou.
1: Tak to je zpráva hlavně pro tebe, protože ty jsi její tajnej nebo veřejnej, jakoby obdivovatel.
0: Ona je jako z vesmíru, že jo? Tak pozor, zpráva z Madridu, na premiéra v Madridu. Ač jsou jedním z nejpopulárnějších párů Hollywoodu, píšou tady v Blesku. Na červeném koberci se spolu objevili po 5leté odmlce. Dobrý den. Na španělskou premiéru další společné Marvelovky Spider-Man z Bruce Nový den. To byla asi premiéra toho filmu.
1: Asi jo.
0: Ne, trailer teda.
1: No.
0: Tak asi jsem to špatně.
1: Že by někdo chodil na premiéru traileru.
0: Tak asi to byla premiéra. Takže dobře, takže byli na španělské premiéře Marvelovky Spider-mana z Bruce Nový den, tak se to jmenuje. A pozor, Zendaya 29 a Tom Holland 30. Chápeš, že existují takhle mladí lidi?
1: Tak
0: Evě
1: Farny, jak je 32.
0: Dobře, ale ty je 32, ale že tady prostě Zendaya je 29. Dobře, tak Zendaya 29 a Tom Holland dorazili jen krátce poté, co superhrdina konečně potvrdil, že jsou opravdu manželé.
1: Hezky.
0: Spekulace o jejich sňatku se objevovaly v posledních letech, znovu ožily začátkem roku po zveřejnění svatebních fotek generovaných umělou inteligencí, kdy se reportér magazínu Esquire dotázal, zda musel pár vysvětlovat svým rodinám a blízkým, že jde o padělek a žádný obřad neproběhl. Odpověděl Tom lapidárně.
1: Lapidárně.
0: Jsi připravená na to, co řekl?
1: Já jsem připravená na lapidární odpověď.
0: Nemusel, protože tam všichni byli.
1: Cool.
0: Žetem.
1: Cool.
0: Ještě jednou vám to řeknu. Když se reportér magazínu Esquire dotázal, zda musel pár vysvětlovat svým rodinám a blízkým, že jde o padělek, že videa ze svatby a fotky ze svatby jsou AI. Když se reportér magazínu Esquire dotázal, zda musel vysvětlovat svým rodinám a blízkým, že jde o padělek a žádný obřad neproběhl, odpověděl Tom lapidárně, nemusel, protože tam všichni byli.
1: Tomu říkám PR-ko na novej film.
0: Šuškanda má rázem oficiální punc. Mimochodem, jak jsem tady četl a Šuškanda, tak já jsem, jak nemám brýle, tak jsem to
1: dal,
0: jsem to četl trochu jinak. Říkal jsem si, to je klikas.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Super ceny bez čekání.
2: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
3: Na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Závratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
11: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde?
17: Od lesa prodá auto u ESA.
19: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
20: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
21: Zpátky k muzice.

0: 7:35. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je to tady. Je to vlastně dárek, který si dávám sám sobě. Katko, jak ty to vnímáš? Jak ty vnímáš to, že jsem zase vymyslel, že udělám narozeninové staré pecky, starý dobrý pecky v Mikulově?
1: Já to vnímám tak, že jsi konečně vyslyšel naše prosby a rady. A já jsem ti říkala, udělej starý pecky v Mikulově, to bylo nejvíc, to místo je magický a prostě donutil jsme k tomu.
0: Takhle, ono to zase nebylo tak složitý, protože když se to stalo, tak jsem si uvědomil, že dělám, co miluju, s lidma, který tam být chtějí, s hudbou, která mě formovala, v prostoru, který je úžasný. Prostě v Mikulově, v tom amfiteátru. Navíc první prázdninový den, sobota 27. června. Kdo bude chtít oslavit se mnou vlastně narozeniny, že my jsme k těm starým peckám dali ještě přídavné jméno narozeninové.
1: Jistě.
0: Takže kdo bude chtít oslavit se mnou ty narozeniny, tak tady je možnost.
1: Je to speciální rok prostě.
0: Je to speciální rok, ale je to speciální narozeninová sestava. Speciální narozeninová sestava.
1: Takže klasické staré pecky se vracejí v nejlepší formě a v klasickém stylu, tedy v amfiteátru v Mikulově. Narozeninová sestava hostů a největší mejdan léta, ale už má 50, tak uvidíme, co se mezi léty 1976 a 2026 naučil.
0: Takhle to začne.

0: okamžiku, když jsem měl rozjet refrén, tak jsem to přerušil a Katka mě vytřeštěla oči.
1: Co se děje?
0: A otevřela pusu. Co?
1: Co se děje?
0: No protože teď mělo být co? Mělo být You Can Feel My Heart. No. A i ne. Já bych chtěl využít tohoto speciálního okamžiku, kdy oznamujeme vlastně narozeninové staré pecky Mikulově. Chtěl bych využít toho okamžiku a chtěl bych, aby poprvé v historii ten refrén nespíval hlas předtočený, ale hlas tvůj.
1: To já nevím, jestli umím ale, tohle písničku.
0: Ale.
1: Jako párkrát jsem ji slyšela, viď, ale...
0: Takže pozor.
1: Takže chceš udělat naživo, jo?
0: Uděláme to naživo a pak uděláme soutěž. Okay. Protože vstupenky jsou samozřejmě na ticketportal.cz, to je jasný. Nicméně, bavil jsem se s naším šéfem, si uděláme soutěž a říkám, že bychom udělali soutěž pro lidi. Přece jenom třeba nikdo nechce utrácet za vstupenky, nebo je to moc peněz pro něj, tak uděláme soutěž o dvě vstupenky. A on říká, a nemůžeme udělat o čtyři? On byl roztomilej. A já říkám, tak jo. Takže čtyři vstupenky na narozeninový starý pecky sobota 27. června. Co tam zažijete, jo? Tohle to je světová premiéra. Ještě nikdy v historii se nestalo, že by refrén zpíval někdo naživo. Až teď!

0: tak nějak v práci jsem napsal ty svý alba. Nikdy jsem nezažil píchu svojí rodiny, když na pódiu s písničkama stojíš 2 hodiny.
1: Ale teď mám šanci jednou si to zkusit, texty natrénovat, po večerech budu zase muset vemu ze sklepa, kožich ležel tam v temnotě. V Mikulově máme nejlepší koncert v životě. Tak přátelé, tady se staly 2 věci najednou.
0: To byla jiná písnička, viď? Na konci.
1: Ne, já nevím, co se stalo, ale je tady taková vůně ve studiu, protože my jsme si vzali na sebe, to jsme neřekli do eteru,
0: no.
1: Kožichy.
0: A to podle mě bylo poznat. To museli posluchači poznat.
1: Přátelé, my jsme teďka během celé té písme měli na sobě kožichy, což teda nevím, jestli někdy bylo. Podle mě ne, Martine, nebylo to někdy.
2: Já si myslím, že kožich si neměl nikdy. A vlastně jak končíš tu písničku, tak jak tam vždycky to měníš, tak já jsem si tam zpíval a kožich mám na sobě poprvé v rádiu v životě. Nebo něco takového mi tam hrálo v hlavě, že by se to dalo změnit. Blázinec. Tak,
1: blázinec. Evropa 2, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Já ahoj.
3: My toho vůbec nemůžeme pěšit, že jsme se s dcerou dovolali.
1: A chceš jít s dcerou a ještě s dalšíma 2 lidma? 20.
3: No, určitě, my už jsme na tobě byli v Ostravě, jí se to strašně líbilo.
1: Jo, takže i děti, takže i doporučuješ tedy i jako děti, aby šli.
3: No, takže je 10 a byla spokojená, byla nadšená.
1: Děti si to užijou nejvíc, oni tam vždycky poskakují jak blázni, viď?
0: Yep.
1: Ty jsi tam měla, Katka
0: tam... Já jsem tam měla obě 2 děti.
1: Katka tam měla Sofinku.
0: Ta dělala hvězdy.
1: A říká,
0: já bych chtěla tancovat taky na pódiu.
1: A sbírala konfety. Takže...
3: Byla zaražena, ale velice rychle jí to přešlo a začala taky pařit, takže...
1: Tedy tuto show doporučují i rodiče pro svoje děti. Vemte svoje děti na narozeninové staré pecky. Bude dort. To je nápad. Co kdybychom vzali strašně moc dortů a rozdávali dort, když jsou to narozeninové staré pecky?
0: A nebo se jakoby můžeme práskat do obličeje.
1: To ne, ale že můžeme rozdávat dort? No, budou narozeninový pecky. Každopádně tady slečna se dovolala teda se svojí dcerou a vyhrává 4 vstupenky na narozeninové pecky v Mikulově 27. června.
3: Bože, to je super.
1: To je super. Je tam dcera s tebou?
3: Je.
1: Ahoj, baby.
3: Ona se stydí.
0: Tak nějaký dárek pro Leoše přineste.
1: Čau.
4: Ranní show Evropy 2.
1: Je 18. června 2026, 7.44. Máme ještě 4 vstupenky.
0: Máme pro vás 4 vstupenky na narozeninové staré pecky.
1: Ještě 4. 257-400-888, ať uděláme radost ještě někomu.
0: To koukáte.
1: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Tak povídej.
5: Já?
1: No.
5: A co mám povídat?
1: No tak máš něco na srdci teďka, máš nějakou emoci, jsi zavolala.
5: No mám, že jsem vyhrála ten vždycky.
1: Skoro. Hele, ale je to už za týden v sobotu.
5: No právě.
1: Jo?
5: Bože.
1: Jo a prosím vás, nebude to tak velký jako Eva Farná v Edenu. Jo, prosím vás. Je to v Mikulově.
5: To nevadí, ale bude to taky v Mikulově, já miluju Mikulov.
1: Já taky miluju Mikulov. Je tam, budeme mít stejný nebe, jako měla Eva v Edenu. Nebe bude stejný, západ slunce, to bude všechno stejný, ale bude tam míň lidí, jo? Eva měla 35 tisíc lidí, my budeme mít 10.
0: My to máme víc VIP.
1: My tam budeme mít víc hostů, ale zase jako starších spíš. Kelin tam nebude, bude tam 10x mít lidí, ale taky dobrý. Takže, a vy jste někdy slyšela o té akci?
5: O jaký?
1: No. O Evě.
5: Mikulova.
1: O Evě,
5: Eva to byla pecka.
1: Byla jste?
5: Škoda, že neudělala ještě ten, ne, chtěla jsem jít na ten 4. koncert, když jsem za to potom začalo říkat, že jo, ale... Prostě,
1: ale to je taková klasika, že ty lidi vlastně se rozhodou, jestli půjdou na akci,
5: no.
1: Pak nakonec prostě nejdou, pak vidí ty videa a říkají si, Ježíš, proč jsem nešla, sakra, to muselo být super. Tak já vlastně,
0: život je krátkej, choďte na všechno.
1: Takže já využiju tohoto osvého můstku a řeknu to, takže přátelé, pokud zvažujete, že byste šli na starý pecky, tak možná je to rozhodnutí jako jít, že pak zase jsou, jo, mimochodem je to jediná show léta. Nebude žádná, jakoby, žádná další zastávka, žádné další město, žádný přidaný termín, takže...
0: Jít či nejít? Jít.
1: Jít, že pak je, teškra, to mohlo být dobrý. Tak vy dostanete 4 lístky, vy máte v pohodu, že jo? Otázka?
0: Otázka, jak se jmenuješ?
5: Monika.
6: Moni.
1: A odkud pojedeš, když tak, když vyhraješ, Moniko?
5: Z Prahy.
1: Z Prahy.
6: Monika z Prahy.
1: Tak já jedu s Monikou z Prahy, to mi něco připomíná. Tenhle se dá. Něco připomíná.
6: Tak takže... Moni, otázka.
5: No, no.
6: Soustřeď se. Jak se jmenuje nejkrásnější vystupující na narozeninových peckách?
1: Já upozorňuji, to jsi si vymyslela teďka tu otázku.
6: Jo.
1: Jo?
6: Tak jo. Za A.
5: Tak asi Leoš Máreš.
6: To bohužel není správně, nicméně... Počkej, poslechni si, jaký máš možnosti, jo?
5: Ano.
6: Za A. Katka Říhová. Za B.
5: Ještě jednou.
1: Ještě jednou.
6: Nechci říkat. Za A Katka Říhová.
1: Já bych jí to dal rovnou prostě.
6: Za B.
5: Já bych to... Ano.
6: Za B. Helena Ondráčková.
5: Ano.
6: Za C. Jan Bendík.
1: Jak se jmenuje nejkrásnější vystupující tak... na narozeninových peckách? Katka Říhová, Helena tak... Ondráčková nebo Jan Bendík?
5: Tak nejkrásnější jsou všichni, ale dala bych to Kátě.
1: Zase Kátě.
6: Já nevím. Kdybych tady nebyla.
5: Krásná,
1: mladá. Dobře. Tak ti moc gratulujeme, vidíme se příští sobotu v Mikulově. Ahoj.
6: Čau, Moni.
5: Děkuju.
1: Pa, pa. Evropa 2. Evropa 2.

0: 7.52. Za chvilku česká volba, ale ještě předtím.
1: Ještě předtím tady mám takový cestovatelský téma, že, a to tě překvapí, Chorvatsko je prý proklatě drahé.
0: To mě překvapí, to se tady dlouho neříkalo.
1: Že jo?
0: To se tady dlouho neříkalo. Naposledy podle mě v promu, tyjo, na co to bylo promo, tyjo? Na prázdniny, zrovna takhle nějak to bylo promo.
1: Ale.
0: Jo, nebo to bylo promo na poslední show sezóny.
1: Mně prostě kdysi přijde. Že po každý před sezónou si někdo, nějaký asi stát třeba, zaplatí kampaň,
0: no,
1: aby se jako hanil nějaký jiný stát, jo? Dám příklad třeba, kdyby jako Řecká nějaký ministerstvo cestovního ruchu si zaplatilo kampaň proti Chorvatsku, aby prostě ty Češi radši jezdili do Řecka. No tak teďko vyšlo, že Chorvatsko brutálně zdražilo kempy, protože lidi jako často jezdili, že jo, v karavanu někam do kempíku se ubytovat, protože to byla taková ta levnější varianta dovolený.
0: Ano.
1: A teď jsou prej, chorvatský kempy nejdražší snad v celé Evropě, jsou dražší než Itálie, než Španělsko, prostě už se to nevyplatí. Nicméně šla jsem do internetové diskuze pod tímto článkem, ano, abych se konečně něco dozvěděla, že jo? Protože ve článku se nedozvíš nic a teprve v komentářích se dozvíš skutečný informace.
0: Jasně.
1: A to se mi právě líbilo, píše tady pan Vysoudil. Furt musí někdo špinit to Chorvatsko, vole, drahý to je i v Česku, na některých místech. Furt i v Chorvatsku se dá ubytovat za normální prachy,
0: jasně,
1: stačí čumět a hledat. A ceny celkově v obchodech, jak u nás a v restauraci, taky, kdo hledá, najde. Turistický pasti jsou i u nás, takhle to prostě funguje. No, když jdu do špindlu, tak tam taky ceny v některých restauracích jsou ještě vyšší, jak někde u moře v Chorvatsku. Nevím, proč furt v Česku to Chorvatsko tak špiní. Dobrý, ne?
0: Amen. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Doprava, Katko, ještě tam nasyp, tam dopravu.
1: Kolona narůstá na dálnici D1 na příjezdech do Brna, a to jak směrem z Vyškova, tak směrem z Prahy. A na dálnici D10 na 25. kilometru máme směrem do Turnova hlášené poruchané vozidlo.
0: Za chviličku česká volba. Nikam nechoďte.
2: Tento týden v Kauflandu.
3: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
2: Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejde.
7: Nehledej volné místo v nákupním centru.
8: A zaparkuj rovnou v automičce Express.
7: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
7: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k autu jako novému.
7: Zaparkuj chytře.
8: Automička Express.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
3: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
15: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Starková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Hudba na Evropě 2.
1: Dnes zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Zápas číslo 2. Od 18 hodin hrajou Češi proti Jihoafrické republice. A česká volba je na téma, co Češi během zápasu reprezentace dělají nejčastěji. To je docela dobrý. Co myslíš?
2: Já, kdybych to brala za sebe, tak cokoliv. Třeba myju nádobí.
1: Cokoliv je skvělá jako odpověď samozřejmě.
2: Cokoliv jiného, než koukat na fotbal.
1: Co Češi během zápasu reprezentace dělají nejčastěji? Páté místo, píšou kamarádům o zápase. Mm-hmm. Čtvrté místo, pijí pivo.
2: Ano, k tomu patří, no.
1: Třetí místo, kontrolují statistiky na mobilu.
2: Aha.
1: Druhá nejčastější odpověď, nadávají na rozhodčího.
2: A to si pojďme říct, že tento zápas, který nás čeká, bude ohledně rozhodčích výjimečný.
1: No jo.
2: Jestli to teda je pravda, co tady říkal Jordi.
1: Jordi, pojďte to potvrdit. Tady náš 20-letý teenager, skoro 20-letý videomaker generace Z.
3: Dobré ráno.
1: Který nezažil samozřejmě jinou éru fotbalu než tu, která je teď. Pro něj je to asi normální. Davide, řekněte to.
3: No krásno, dobré ráno. No tak dnešní zápas české fotbalové reprezentace budou řídit ženy.
1: Tři ženy?
3: Čtyři.
1: Čtyři dokonce.
2: Čtyři sudičky.
3: Čtvrtá rozhodčí bude také, nebo je to rozhodčí, bude to rozhodčí?
1: No ale žena. Ta čeština je skvělá, že vlastně věta, že nadávají na rozhodčí. Mm-hmm. Aha, tady je nadávají na rozhodčího, je druhý místo.
2: Jo.
1: Že kdyby tam bylo nadávají na rozhodčí, jako množné číslo.
2: Tak vlastně, nevíš.
1: Tak nevíš, tak by se to spojilo holky i kluci. Ale věta nadávají na rozhodčího. Dnes nebude platit. Na to jsme přišli.
3: Ano, je to tak.
1: Dnes se nebude nadávat na rozhodčího, to můžeme všude říkat. Přátelé, dnes nikdo nebude nadávat na rozhodčího. Nikdo. Dnes se bude nadávat pouze na rozhodčí.
2: Stalo se to už někdy v historii, že pískali samý ženy?
1: Já nevím.
3: No podle mě je to na mistrovství světa historicky poprvý.
1: Ne, to děláš, a dali to nám, jo?
3: A dali to zrovna nám, chudáci
1: chtěli,
3: kluci.
1: Chtěli to vyzkoušet, asi
3: nebudou to mít těžký, prostě koukat po ženských budou, no.
1: Oni to chtěli vyzkoušet na zápase, kde o nic nejde, rozumíte? Jako na Brazílii by to nedali, že jo? Říkali, hele, kam to dáme, jo? My jsme si udělali čárku, že jo, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Dejte to na ty Čechy. Na to nikdo nekouká, testneme si to. Za chvilku první místo české volby.

0: 8.06, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak finále české volby. Co Češi nejčastěji dělají během zápasu české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? To je zadání zapeklitý. Tady ranní show, dobré ráno. Haló?
1: Dobré ráno.
0: Tak, co si myslíte, že dělají Češi nejčastěji během zápasu české fotbalové reprezentace na mistrovství světa?
1: Já si myslím, že fandí.
0: Tak představte si, že fandění tam vůbec není, ale mělo by tam být. Jak jste to řekl, tak to je přece jasný.
1: No ano? Právě, se
0: zadívím. A není to tam. Není to tam. Není. Pátý místo, já to ještě jenom zopakuju, píšou kamarádům o zápase, čtvrté místo pijí pivo, ještě častěji kontrolují statistiky na mobilu, ještě častěji nadávají na rozhodčího. Znovu to zopakuju, to dneska nebude. Nikdo dneska nebude nadávat na rozhodčího, maximálně bude někdo nadávat na rozhodčí. Máme čtyři holky. Fandit říkáte vy, ale první místo, nejčastější věc, kterou dělají. Děkujeme za telefon, mějte se.
1: Taky na
0: to. Papa, ranní show, dobré ráno, co dělají nejčastěji?
1: Pivo.
0: To jsme říkali už, to je čtvrtý místo.
2: to je
0: čtvrtý
2: místo.
0: Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, já si myslím, že se z nich stávají trenéři.
0: Je to tak, takže, co dělají Češi během zápasu reprezentace nejčastěji? Radí.
3: Trénují reprezentaci.
0: Ano, nebo radí trenérovi.
3: Radí
0: trenérovi od televize. Katko, dělala...
3: A můžu ještě?
0: Můžete cokoliv.
3: Jak jste se bavili o tom, že zápas pískají tři ženy,
0: ano.
3: Tak já si myslím, že zrovna včera se o tom někde mluvilo, že první zápas byl teďko na MS v Kataru a myslím, že pískali Portugalsko.
0: No, ale teďka...
3: Ale ne, ne.
0: Ale letos?
3: Letos ano, letos to bude asi jenom ten náš zápas.
0: Jako jedinej ze všech těch zápasů, jo?
3: No já si myslím, že jo, protože minule v Kataru byl taky jenom jeden.
0: Hele, ale počkej, zase na jednu stranu je to skvělý, protože hele, bejt špatný je vlastně strašně průměrný. Špatných lidí je, nebo špatných věcí je kolem nás hodně. Ale bejt nejhorší je taky cool. Oni nám to dali jako, že opravdu jsme nejhorší a nikoho nezajímáme. A to je vlastně taky cool, protože v tom, že jsme nejméně zajímaví, vlastně je kouzlo a magie, že jsme vlastně strašně zajímaví.
2: A proč myslíš, že jsme špatně nikoho nezajímáme? Jak se to jakoby z té rovnice vyčet?
0: Ty žiješ jako v nějakým jiném vesmíru? Ty jsi to ještě nepochopila, že Česká republika nikoho nezajímá na světě? Možná Slováky.
3: To máme za trest?
0: Možná Slováky.
3: No, ti asi nejvíc, no. Ti nám fandí.
0: Ne, je to v nadsázce samozřejmě, ale je to vtipný, ne, že vybrali náš zápas. Zrovna.
2: Ale teď třeba je to právě naopak odměna nebo výsada.
0: Jo. Jako privilegium.
2: No, jo, privilegium.
0: Aha, že jako viděli ty zápasy a říkali, tak jaký zápas bychom odměnili?
2: Jo.
0: Tak samozřejmě je to o přístupu, takže já souhlasím, je to možný.
2: Mně to přijde sexy, že budou tři rozhodčí.
0: Počkej, takhle, jak se o tom bavíme, tak mně to přijde vlastně taky sexy, takže já se fakt těším. A existuje takový film, kdy fotbalovou rozhodčí hrála Jiřina Bohdalová.
2: Jo.
0: To neznáš?
2: Ne.
0: A bylo to hrozně sexy. Takže máme takovou historii. A děkuju za tu informaci. Díky.
3: Jo,
0: a gratulujeme první místo skutečně radí trenérovi od televize. Nejčastější věc, která bude dneska po 18. hodině.
4: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
0: A já bych ještě asi u toho zůstal, toho tématu, protože ano. Bych to asi chtěl zjemnit, aby to nevypadalo, že to je jako brutální útok.
2: No to bych ti chtěla doporučit.
0: No, bylo to jako v nadsázce.
2: A oni tady dokonce píšou, že ta fotbalová rozhodčí, paní Pencová, že patří opravdu k elitním rozhodčím.
0: No a pozor, navíc ještě David tady přišel s informací, že je překrásná. Davide.
5: No tak, aby to nebyl problém, že jo, pro kluky, nás nerozptýlila.
0: Ale to je zase, není to sexistický, že to jako říkáme.
2: Je to brutálně sexistický, jsem ti chtěla říct, protože když je nějaký pěkný rozhodčí, tak může rozhodit fotbalisty úplně stejně, ne?
0: Možná ještě víc.
2: To slova tvá jsou.
0: Jako chtěl jsem to vlastně, tak nevím, jestli jsem to zjemnil teďka.
2: Trochu jo, no, musíme to hodit totiž i na tu druhou stranu.
0: No protože víš, pravda, že když je nějaký pěkný rozhodčí, jako kluk, tak to neříkáme, že jo. A teď najednou prostě se bavíme o tom, že ta rozhodčí je pěkná. ale jakože tak...
2: Pojďme se bavit o tom, jak je schopná.
0: Ale že se chválí holky, že jsou pěkný, to tak jako patří k vesmíru, ne?
2: Patřívalo.
0: Patří, už se neříká, jakože vy jste pěkná.
2: Tak jako když je to, v případě toho, že je někdo talentovaný, něco umí, vypracoval se a je to prostě žena, která je schopná a píská mistrovství světa, tak by si neměl primárně poukazovat na to, jak vypadá.
0: Je to pravda, máš pravdu. Chtěl bych říct tady o Katce, že si se perfektně vypracovala a dokázala si jakoby se tady dostat na ten post svým talentem a je úžasný.
6: Haló.
0: Haló, my vás zdravíme. Dobrý den.
2: To jako lichotku.
6: Dobrý den.
0: Povíd, kolik vám je let, slečno, nebo pane?
6: 10.
0: Tak jak vy to vidíte, ten světový fotbal v 10 letech?
6: Dobrý, baví mě to, baví to je mého bráchu. Já teda hraju hokej teda.
0: Hokej. A máte tam taky holky rozhodčí?
6: Jo, ne.
0: A proč?
6: No možná jenom v ženském.
0: V ženským. Ale mezi klukama ne?
6: Mezi klukama ne.
0: A proč?
6: Dobře, ty chlapský, ten hokej, to je tvrdší hra.
0: Jo, víš. A ten rozhodčí se toho nějak účastní, těch útoků a těch soubojů, jo? Nebo co?
6: Ne.
0: Tak vidíš.
2: Třeba to prostě není zájem.
0: Není o to zájem.
2: V Česku hlavně.
0: Každopádně děkujeme. A chceš nám ještě něco říct?
6: Že já si dneska jedu s kámošem do Rakouska na UEG.
0: No tak vidíš.
6: Zápas.
0: Co to je UDG?
6: UEG to je United Winter Games. To je taková hra v Rakousku, hokej. Turnaj velký na 4 dny.
0: No tak...
2: To jsi
0: tak dávej na sebe pozor, tak ať vám to vyjde.
4: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti

0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
1: Kyle roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
2: Zaparkovat se dá různě.
3: Jejde.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru
3: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k autu jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automyčka Express.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
5: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji vám.
5: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Tak si představ, že děti, kterým jsou zakázány a zapovězeny sociální sítě, našly cestu, jak to obejít.
0: Tak jsem zvědavej.
1: Stačí si namalovat falešný knír. Boti, co o tom rozhodují.
0: Ten
1: sofistikovaný software, ta umělá inteligence, který to koumají.
0: To je hezký, to je dobrý.
1: Se děti naučili obejít tímto.
0: Oni totiž asi potom nechtějí někoho s knírem obviňovat, že je mladý, aby ho neurazili, že knír stačí.
1: Jo, stačí si namalovat knírek. A nebo, když se tě ten bot ptá, kolik je ti let, tak můžeš zaškrtnout, že je ti 18. To je druhá varianta.
0: Tak proto já jsem si vždycky chtěl, já jsem si párkrát chtěl pustit lehtivý video, jo. Mm. Ale předtím se mi to vždycky ptá, jestli je mi jako dost let. A já tam píšu, že ne.
1: Jo, protože to odhaduješ podle jakoby mentálního věku.
0: Mentálně, ano. A nikdy mi toto video nepřehrálo, tak proto.
1: Zkus si namalovat knírek.
0: Tomu říkám lifehack. Namalujte si knírek.

0: Mr. Know It All. Pojďme si to přeložit. Pán, co ví všechno, nebo pán jakože všeználek.
1: Chytrolín.
0: Chytrolín, přesně. Tuto roli tady zastávám bohužel já. Nedá se s tím nic dělat.
1: Vševěd.
0: A cítíte tam tu ironii, jakože je to útok, ale já to beru jako kompliment a já dělám to nejlíp, jak dokážu. Nicméně to není předmětem tohoto vstupu. Totiž možná jste si všimli, že naprosto zásadním přínosem do programu je Katka Říhová. Jo. Třeba předchozí téma přinesla Katka o umělé inteligenci, o tom, jak děti obcházejí boty, roboty.
1: Na rozpoznávání věku.
0: Na rozpoznávání věku. A těch témat, která přináší Katka, je neurékom, tedy hodně. No a,
1: je to přesně moje práce.
0: A já se na ní rád obracím, že jo, abych tady nebyl sám. Říkám, Katko, tak máš něco? A my jsme, přátelé, teď našli starý vstup, který dokazuje, že v tomto narrativu jsem nebyl osamocen, ale i velký Patrik Hezucký to měl stejně jako já. Přátelé, teď vám pustíme sestřih z jednoho dne, kdy vysílala Katka sama s Patrikem.
1: No, já jsem to Patrikovi občas lehce vyčetla a říkala jsem mu, nebuď línej, hledej si témata sám. A náš kolega potom z toho udělal prostě složku.
0: Tady Martin,
1: a tu Martin teď vytáh.
0: Martin teďka vytáh archiv. Představte si, tohle sestřih z jednoho dne vysílání, z jedné ranní show, kdy tady byli sami Katka a Patrik.
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Katko, co tam máš? Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska bez Leoše, protože je v Austrálii, ale to vůbec nevadí. Máme tady Katku, to nám stačí bohatě. 8 hodin, 22 minut. Ranní show na Evropě 2. Katka Říhová má slovo. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, my jsme se před malou chvíli Jakubem dozvěděli zprávu, která nás naprosto šokovala. Ano. Přinesla ji Katka Říhová a teď ji dá do vysílání. 8 hodin, 20 minut posloucháte ranní show na Evropě 2, ale já bych taky chtěl dát prostor, přátelé, tady naší kolegyni Katce Říhové, která
1: už zase mě,
2: celé ráno se vlastně zabývá nějakou jako činností, která...
1: Je to práce.
2: Je to práce.
3: O, tak to je práce.
1: Normálně jsem na internetu, čtu si zajímavý články a zpracovávám je do zpráv.
2: Je 8 hodin, 25 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Katku, neuvěřitelně, dneska vlastně zaujala zpráva. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Katka Říhová, kromě toho, že tady vysílá v rádiu, tak zároveň má další přídavné aktivity, jako že třeba zpívá. Je tady čas české volby. Katko, jaké máme dnešní téma? Kdo má svátek? Katko, posloucháte ranní show na Evropě 2 s Jakubem Kohákem a hlavně s Katkou.
1: Ano, hlavně. Dobré ráno.
2: Katka Říhová má skvělý hlas, proto je v rádiu. Má skvělý charakter, proto je v ranní show. Klidně můžeme, já bych předal slovo Katce, že ta se potutá. Je 7 hodin, 23 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2, ale tady stále mluví nějací muži, proto já předávám slovo Katce, jako ženě.
1: Tak...
2: Katko, máš slovo.
0: Ano, a já navazuji, přátelé, 8.29, co tady zprávy a Katka.
1: Dobré ráno. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vysokými teplotami pro celé Česko. Platí od pátečního dopoledne do odvolání. Vysoký stupeň nebezpečí dokonce platí pro jižní Moravu a střední Čechy celou sobotu. Většina Ukrajinců si po konci války přeje zásadní politickou změnu. Nový průzkum ukázal, že téměř 70% lidí očekává výměnu prezidenta Volodymyra Zelenského. Současně ale platí, že většina Ukrajinců nechce politické otřesy během války a případnou změnu si představují až po jejím skončení. Teď už předávám slovo Lucii.
4: Zavřený neratovický zimní stadion nahradí Odřín a mobilní kluziště. Bude sloužit hokejistům, školám i veřejnosti. Kluziště bude možné zastřešit nafukovací halou. Pokud se provoz osvědčí, vedení města zvažuje, že ho odkoupí a bude provozovat i po dokončení nového zimního stadionu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Dostávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí zapojí stovky zaměstnanců. Projeví se ve vysílání. Organizátoři nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků, jak navrhuje vláda ANO, SPD a motoristů.
0: Já budu parafrázovat Oscara Wilda, jak je důležité mít Katku.
5: Evropa 2, kde to stojí?
0: Katka?
1: Jak to vypadá aktuálně na silnicích? Bouralo se na Strakonické na příjezdu do Prahy, srazila se tam dvě osobní auta, tvoří se kolona. A na D1 počítejte s prací silničářů na 162. kilometru, je to směrem z Brna do Prahy.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
5: Evropa 2, jak je venku?
6: A jak je důležitá, Katka, pokračujeme v té story. Říkáte si počasí, že jo? Obyčejná věc, naprosto obyčejná věc, počasí prostě. Ne, když máte Katku, můžete zažít takovouhle předpověď počasí, je to z dnešní ranní show. Před hodinou a půl Katka předvedla speciální předpověď počasí. Soustřeďte se na text.

0: ve čtvrtek a taky v pátek bude 25.
1: Ranní show Evropy 2.
2: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automyčka Express. Čistá radost. Už 20 let. Automyčka Express.
3: Ale jsou tady i jiní lidé.
0: Jo, kdo?
3: Za chvilku Jakub. Jakube, pojď.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vsi plus jedna. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
15: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
16: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
17: Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chase and Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické magické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Jindle Koháka.
1: Ranní show na Evropě 2 svět podle fotbalového Jakuba Koháka. Kubo, dneska je zápas s Jihoafrickou republikou. Bavíme se o tom celé ráno. Tak pojď.
2: Sportu zdar, jak my říkáme, na stráž.
1: Tak říkej.
2: Je potřeba, aby už se prosadili ti, co se mají prosadit, že ano?
1: A co ten Hugo?
2: Aby přišli ti, co mají přijít a nehráli tam ti, co hrát neměli.
1: Ano.
2: Hugo Sochurek.
1: Hugo Sochurek.
2: Já bych ho nasadil.
1: 18 let.
2: Takhle, chci ti říct, že třeba byl, je to ani nevím, skoro týden, zápas Maroko-Brazílie.
1: Ano.
2: A středová řada Maroka,
1: ano,
2: když to tam říkali, tak teďka, a teďka poslouchej, byli tam 4 v záloze,
1: ano,
2: 18 let, 20, 21 a 19. Co mi tomu řekneš? A pozor, a hráli líp než ty Brazilci.
1: Progresivní, já si myslím, já bych to Sochurka nasadil.
2: Ano.
1: Protože upřímně, já si myslím, že oni ho nasadí. Že ho trenér nasadí, že není hloupej, protože on pochopil, že vlastně horší to být už nemůže.
2: Mm-hmm.
1: Takže vlastně to jakoby vyzkouší, aby mu potom nemlátili o hlavu to, že vlastně ho nenasadil.
2: No určitě by jsem mu dal šanci, nevím jestli od začátku, ale od určitě začátku bych Sochurka nasadil.
1: Já bych nasadil Sochurka samotného možná.
2: Jo. To mi připomíná takový jeden zájezd, co jsme jeli takhle s Spartou
1: co?
2: Nahoře a tam jednu chvíli kránu,
1: no,
2: říkal kámoš, ne, asi nasadím Sochurka.
1: Já to nechápu, ty jo?
3: Asi kondom.
1: Jo, jo.
2: A, tak jako.
1: Ale mě to zase připomíná, počkej, jak to bylo v tom vtipu, to se říkalo s Runym, ale dá se to říct s kýmkoliv.
2: No.
1: Že mu říkali prostě, že Runy nastoupil proti český fotbalový reprezentaci.
2: Ano.
1: To se říkalo s Runym, ale dej tam nějakého fotbalistu slavného, Katko.
2: No.
3: Nedvěd.
1: No ne, dobře, to musí být cizí fotbalista.
3: Jako Messi.
1: Messi, že nastoupil sám proti českému nároďáku.
2: Jo.
1: Znáš to?
2: Ne.
1: No a Messi prostě hrál proti tomu nároďáku sám, mm-hmm, jo, nás 11, Messi sám, a skončilo to 2-1 pro Česko.
2: No sláva. Jo.
1: A teď dělali prostě rozhovor s tím po zápase, ne, a říkali mu, no tak jakože co se stalo Messi, prostě že jakože 2-1 prohra. A on říká, no tak co jsem měl dělat, když mě o poločase vyloučili.
0: Ranní show Evropy 2.

0: 8.46, posloucháte ranní show na Evropě 2 a já teď mám jednu zprávu z e-sportu, což je sportovní část webu Blesku. Tak poslouchej, jo. Obchodní řetězec Penny dnes ve čtvrtek mimořádně zkrátí otevírací dobu všech svých poboček v Česku. Ty to víš?
1: Jo. Místo, já se mám to posílat do skupiny.
0: Místo běžného večerního provozu, přátelé, všechny prodejny Penny, všechny, zavřou už v 17.30. Důvod, otazník, zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství světa proti Africké republice. Penny tvrdí, že chce tímto krokem poděkovat lidem za jejich práci a dopřát jim společné fandění. Že to je další úhel pohledu na ten dnešní zápas. Že hrajeme od 6, to je vlastně ta jediná příležitost si užít to mistrovství světa takzvaně na velký dveře. Krásně je venku, svítí sluníčko, je teplo, je léto, zahrádky, plátna, úvody, hospody, všechno jede a Češi hrajou na mistrovství světa v podvečer v 18 hodin. Žádný 3 ráno, 4 ráno nebo dopoledne. To je zázrak. Takže pojďme si ten dnešní večer užít. A ten důvod, jakože já přemýšlím, jestli je to víc důvod ten, aby ty lidi, co tam pracují, aby měli volno a mohli se koukat. A nebo aby si těm lidem, kteří chtějí nakoupat, řekli, ne, teď ne, teď se běžte dívat.
1: Nebo se ukázali jako prostě zaměstnavatel roku.
0: Nebo se ukázali jako marketéři roku.
1: Ano.
0: Všechny možnosti jsou fajn, přijde mi to super.
2: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Zaparkovat se dá různě.
4: Jejde.
3: Nehledej volné místo v nákupním centru.
4: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
3: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
4: Nakupuješ?
3: Myjeme.
4: A ty se vrátíš k autu jako novému.
3: Zaparkuj chytře.
4: Automyčka Express.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
5: Jaký je arabský výraz pro zlost s bodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: Muhammad Komar na zkat.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
6: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
8: Tak vyťte ten správný čas.
7: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
8: Nejvyšší výkupní ceny.
7: Peníze i hned na ruku.
8: Vše vyřídíme za vás.
7: Přebereme záruky.
8: Nabízíme i možnost protiúčtu.
7: Přijeďte.
8: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
7: Tým Autocentra Davokár.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš.
10: Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
11: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: A startuje večer na maximum.
11: Songy na přání.
13: Já bych si přál asi třeba...
11: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
14: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
11: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
16: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2. 8 minut do 9. je tady finále.

0: 8.55, posloucháte ranní show na Evropě 2, tak jsme se tady s Katkou říkali, jestli se ještě vrátíme k tomu, co jsme řešili před 8 minutama, a dohodli jsme se, že jo. Takže, o co jde? Dneska hraje Česko na mistrovství světa od 6 z JAR. Mm-hmm. Je to prostě jediný takovýhle večerní zápas, ty ostatní dva byly ve 4, respektive ve 3 hodiny ráno. Takže dneska prostě 18 hodin. Pavel Cejnar teďka došel do studia. Přátelé, Pavel Cejnar, jako kdyby přišel, jako kdyby se vrátil z nějaké dlouhé dovolené. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ano, je to tak, Pahel je tady.
0: Pahel. Takže dneska fotbálek.
1: Ano, přesně.
0: Tak, kam jdeš?
1: No, já jedu na jednu oslavu narozeninou a tam se budeme koukat.
0: Plátínko.
1: Plátínko, doufám, že bude, no.
0: Tak, a my jsme mluvili o tom, že Penny, jako ten... Ty velkoobchody, ty prodejny.
2: Supermarkety,
0: tomu můžeme říkat. Že síť prodejny, že schválně kvůli tomu zápasu zavřou už v 17.30.
1: To je hezký, ale...
0: Slyšel jsi o tom?
1: Neslyšel.
0: Podle mě skvělý marketing. Mm-hmm. A teď oni říkají, že chtějí, aby si to všichni užili. Asi myslí zaměstnance. I když nevím, jestli všechny zaměstnankyně poletí domů se koukat. Nicméně je to super jako marketingový gesto, jo. A mě napadlo, že by se přidali další.
1: Třeba Evropa 2, že by přestala vysílat?
0: To jsem nemyslel, myslel jsem policii.
2: Mm-hmm.
0: Že by, se prostě, že by se prostě mezi 18. a 20. hodinou nevyšetřovalo, ani by se nic nedělalo. Takže prosím nás, žádný krádeže. Tím pádem, my prosíme i zloděje, pokud chcete jí vyloupit nějaký byt, až po zápase, mezi 18, žádná dopravní nehoda.
2: Ono je to takhle, mezi náma stejně lepší za tmy.
0: Je to lepší za tmy. Přesně, v ty 4 ráno to bude lepší.
2: Lepší, počkejte si na to.
0: Můžeme jít dál. Co nemocnice? Žádný operace mezi 18 a 20 hodinou.
2: Mm. Takže?
0: To znamená, pokud je vám blbě, vemte si nějaký prášek 17.30.
2: Mm-hmm. A vydržte to.
0: Abyste neobtěžovali ty doktory.
2: A nebo tam běžte už teď, jako třeba preventivně.
0: Přesně.
2: Nechte si něco vyoperovat.
0: Mně asi trošku něco bude.
1: Máme tady kamaráda, který vždycky přijde v pondělí a říká, prosím tě, nemohl bys za mě vzít vysílání, mě asi ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude
2: zvlášť. To je pravda, to Jindra fakt dělá.
1: Počkejte, já to nechtěl říkat.
0: Počkejte, takže řekni to, Jindra přijde do rána.
2: Ale to je tak, že on cítí, že ho třeba něco škrapká jako v krku a jak už se zná,
1: ano.
2: Tak ví, že od středy to jakoby si to rozjede.
1: Ale to už je tím příchodem, on přijde sem do studia a říká, čau, a já říkám, tam na tom něco bude, jo.
0: Takže Jindro, dnes ne, 18 hodin, nebo dopoledne maximálně. Ranní show, dobré ráno.
3: Ahoj, tady Honza. Já jsem chtěl říct, že v Chorvatsku to funguje dávno už. Jsme
0: co?
3: Měli nehodu dopravní,
0: no.
3: A oni hráli nějaký důležitý zápas, kvalifikační, tak jsme čekali na chodbě celý fotbal, než policajti dokoukají.
0: To
3: pak zaprosilo otevřeli dveře a šli jsme na vyšetřování.
0: To nemyslíš vážně, čekali jste na chodbě, až skončí zápas a pak vás teprve jakoby vzali...
3: A nehoda bohužel se stala na začátku zápasu, tak jsme čekali komplet celý zápas. Až policajti dokoukali a pak se nám
0: přesně, prosím vás, jestli budete dneska bourat, jestli plánujete do někoho stačit tak lehce těma nárazníkama, před tou šestou dávejte si na to pozor, protože ty dojezdy policie budou dneska horší. Bacha na to, fakt. Díky moc, měj se, ahoj. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Jarka. Leoši, já chci trošku z jiného soudku, ne o fotbale. Já vám jenom chci poděkovat za dnešní ráno, hlavně Katce, protože jste mi ho strašně zpříjemnili. A mějte hezký den.
0: A počkej, jako takhle, ty nám jako jen tak takhle sprostě zavoláš. A jsi na nás arrogantní do vysílání. Jako promiň, jako.
4: Arrogantní.
0: Jako myslím,
4: já totiž dneska je ošklivý den pro mě a já jsem ráno jela do nemocnice na vyšetření a potom Kačenka začala zpívat a mě se udělalo tak strašně hezky.
0: Yeah.
4: A děkuju, protože já se vám teď už nějakou dobu snažím dovolat, tak vím, že teď s vámi nemluvím o fotbale, což pro mě teď zrovna není důležitý, ale prostě děkuju, protože vy jste mi udělali krásné ráno a já z toho budu žít celý den a ještě celou noc, kterou dneska mám v práci. Yeah.
0: Tak my ti přejeme, aby ti to sluníčko dneska rozsvětlilo den a jsi naše královna ranní show a je to neuvěřitelný, že přesně teď je 9. Hele, 3 vteřiny ano, zbývají, 2, 1 je 9 a ty jsi úplně na závěr vlastně shrnula to všechno. Takže my teda s dovolením využijeme tu hozenou rukavici, nebo já. A já poprosím Katku, aby to písní zakončila. Mm-hmm. A když jsme zmínili tu královnu. Neplánovaně.
2: Zatím na tebe myslíme, jo? A děkujeme.
0: Myslíme na tebe, ať se ti daří. Ahoj.
4: Děkuji.
0: No a zcela neplánovaně teda. Katka Říhová nakonec raní show.
5: Své myšlenky jen zvolna sbírám. Ty Isis

0: Kolaříhová a taky mi hezky, člověče. Normálně se mi udělalo taky hezky.
1: Mně taky, a já bych chtěl říct, že v těch 11 hodin, jak začínám vždycky vysílat, tohle mě tam neuvěřitelně chybí, Heleno. Já jsem úplně dojatej.
0: Heleno.
2: Ne, ta tam bude taky.
0: Katka. Co?
2: Ta tam bude taky.
0: Že řekl Heleno.
2: Já vím, to nevadí.
1: Já jsem říkal Heleno.
0: Ty máš taky dost už.

0: pak se mi divte, že jsem tady furt už 28 let, jo. Nejdřív jsem vysílal s králem a teď s královnou.
1: Šašku.
0: Je to prostě radost, no. Je to prostě radost. Udělala si nám moc hezky vlastně na závěr.
1: Ježiš, a já taky, já tu písničku zbožňuju teda, tak... No.
0: A paní, jak byla milá do vysílání. No. Takže děkuju. To je finále. Nemůžu se víc těšit na zejtřek. Takže děkuju, Katko.
1: Tak jo.
0: Ranní show, dobré ráno, pojďme to spolu uzavřít. Nevím, kdo tam, kdo jste, ale uzavřete to.
2: Dobré ráno, tady Jitka.
0: No.
2: Já teda to neuzavřu fotbalem.
0: Ale?
2: Budu pokračovat v tom, co volala paní přede mnou. A já se vůbec divím, že dneska řešíte všichni fotbal, protože byste měli řešit to, že Katka by měla jít někam zpívat.
0: No.
2: To je úplně neuvěřitelný, jak ona krásně zaspívala tuhle písničku.
1: O, ježi, děkuji ti, ty jsi zlatíčko.
0: No, tak...
1: Tak přijď do Mikulova a třeba se zaspíváme.
2: Jakože spolu na pódiu.
1: No třeba.
0: Hele, já pro ní dělám ty akce, aby měla kde zpívat, jo.
1: Je prostě to tak.
0: Já se o ní starám jako její brácha, dělám jí ty akce, furt jí tam tlačím, aby tam jako vystupovala. Takže,
1: pravda,
0: ale letos o prázdninách jsme udělali jenom jednu, no, ten Mikulov.
2: No, to je málo.
0: To je málo.
1: Vy jste zlatý, mě to dělá ohromnou radost teda.
0: Všichni si děláme radost, takže jo. Milí posluchači, děkujeme za přízeň, vám slečno, děkujeme za telefonát.
2: Není zač.
0: A přejeme hezký den, jo?
2: Vám taky.
1: Naschle.
3: Ahoj.
0: No a ať to dobře dopadne. Ať to dobře dopadne.
1: Všem a všechno.
0: Všem a všechno. Kluci, myslíme na vás. C-A-R. Patrik, já se taky dosluž. Martin tady kejchnul. A na to řekneme, co? Je to pravda.
1: Je to pravda.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Zaparkovat se dá různě.
7: Jejde.
6: Nehledej volné místo v nákupním centru.
7: A zaparkuj rovnou v automyčce Express.
6: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
7: Nakupuješ?
6: Myjeme.
7: A ty se vrátíš k autu jako novému.
6: Zaparkuj chytře.
7: Automyčka Express.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
10: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: μου μουσική. Ευρώπα 2.
1: Ευρώπα 2. Τάκ. A teď dobře poslouchejte, co zazní.
2: After Party Evropy 2 a Pavel Sejnár.
3: Ano! Ano! Ano! Tlapková patrola má dneska volno.
4: No, ona se na dva dny rozpadla.
3: Na dva dny se patrola rozpadla.
5: Mají misi zahraniční.
4: Ano.
3: Mají misi zahraniční, je tady Pavel Sejnár, to je retro.
4: No, to je retro. Teď jsem to chtěl říct, jestli to úplně vzal z kontextu.
3: Počkej. A to teprve 3 týdny tady chybíš, ne?
4: No.
3: A už je to retro.
4: A už je to retro.
3: Tak si užijte Pavla Sejnára až do 11.
4: Počkej, až do 13.
3: Jo, no, oni už je zali všichni volno.
5: No. Počkej, Jindra má zase...
4: Ne, Jindra vysílá až od 13.
3: No takže, přátelé, my každopádně předáváme slovo Pavlovi.
4: Děkuju.
3: A těšíme se zítra v 6.
4: Čau. Čau. Čau.

Ladivá čtvrteční dopolední Evropa 2, máme 14 a čtvrt minuty po 9. hodině a hnedka na úvod trošku energie. Tohle jsou naši oblíbení Silver Spoons, Evropa 2.

0: 9 hodin 17 minut k tomu, já jsem říkal, že vždycky dodají potřebnou dávku energie a o to se postarali právě teď Silver Spoons. Pohodové čtvrteční dopoledne, 18. červen a dá se říct pohodové prosluněné čtvrteční dopoledne. Po dlouhé době se nám to opět obrací, to letní počasí červnové nabírá na svých obrácích a my jsme rádi, že i dál budete poslouchat Evropu 2. Tak co mám pro vás připraveno? Pozor, mám tady něco, co by chtěl úplně každej. Každej by si to okamžitě vzal a utrhal mi za to ruku, protože mám tady, pozor, rodinnou palivovou kartu v hodnotě 5000 korun od Klik.cz. O to se bude soutěžit dneska někde mezi 9 a 11 hodinou. Kdy konkrétně, zatím nemůžu prozradit, ani nechci. Je potřeba, abyste velmi pozorně dál poslouchali Evropu 2 a jakmile někde mezi songy uslyšíte tento závodňácký zvuk, protože se jedná o palivovou kartu, tak volejte sem do studia na 257 408 888. No a už za chviličku si řekneme, co je, nebo co může vlastně vám ukázat, co je znamení nekonečné vášně. Už jste někdy prožili nekonečnou vášeň? Zkuste si říct mezi sebou, třeba se v tom najdete. Tak tedy znamení nekonečné vášně, to bude prvním tématem dnešního čtvrtečního dopoledne tady u nás na Evropě 2. No a když už jsem říkal, že to počasí se lehce změnilo, tak musím tady ten vstup zakončit jedním jediným singlem. A mojí větou, já vám přeju krásný čtvrtek.
1: Ať máte krásný den.
2: Krásná píseň.
1: Krásné.
2: Krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den.
2: Na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
2: Krásný.
1: Krásné.
2: Krásný.
1: Krásný den s Evropou 2.

0: Andrew Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Harley, with Fast Point.
2: And you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Europa 2.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
11: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
10: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
11: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Stavební Deck přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
14: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
13: Byla, to dobré začíná u nás.
15: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď na

0: Navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
2: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
7: Zpátky k muzice.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: skvělý činavské na Evropě 2. Hnedka na úvod dnešního čtvrtečního dopoledne mám tady, dá se říct, takové lechtivé téma. Lechtivé téma, které je o něčem, co pro někoho je obrovským trapasem, který schovává před okolním světem, třeba někde pod rolák. Pro jinýho hravý znamení vášně a intimity. Tak o čem se to bavíme? Bavíme se o cucfleku. Už jste někdy měli cucflek? Nebo kdy naposledy jste měli cucflek? Zkuste si říct. Cucflek totiž provází partnerský vztahy už celý generace a stále budí obrovský emoce. My se tady nebudeme bavit, proč vlastně vzniká, to je vlastně individuální věc. Proč ho někteří lidé chtějí ukazovat, tak to je jejich věc. Jestli se dá rychleji zbavit cucfleku, samozřejmě nedá, tak je to individuální, někomu zmizí za týden, někomu třeba vydrží delší dobu, někdo ho musí skrývat. Ale na cucfleku je zajímavý právě to, že vzniká v intimní chvíli, ale zůstává viditelný i dlouho potom. A právě to může být pro některé lidi nepříjemný, to jsme si řekli, a ne každý chce, aby jeho okolí vidělo něco o jeho vztahu nebo soukromém životě. Především v pracovním prostředí může takovýhle viditelný cucflek působit rušivě nebo vyvolávat nechtěné otázky. Ale na druhou stranu, ať už je někdo hrdě nosí ty cucfleky nebo je pečlivě schovává po čálu, jedno je jistý, že cucflek zůstává jedním z těch drobných symbolů, které lidi fascinují už celé generace. Tak, kdy jste naposled měli cucflek? No, to je na vás, Evropa 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: právě. Maximum nový muziky.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Komedie Omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu, tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
14: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
15: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
16: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandeisa. Více na wakeport.cz.

0: Čtvrteční dopolední Evropa 2, tak naše stránky Evropa2.cz do světa posílají zprávu a vlastně dělají konec spekulacím, že Tom Holland potvrdil svatbu se Zendayou. Pokud jste poslouchali dnešní ranní show Evropy 2, tak Leoš už o tom mluvil. Detaily a další informace u nás na stránkách Evropa2.cz. Když už tam budete, tak tam máme něco pro fanoušky závodů Rychlá zběsile, nebo vlastně Rychlá zběsile slaví 25 let a chystá velké finále. Jak by asi mělo vypadat, nebo jak bude vypadat, to se řeší na našich stránkách Evropa2.cz. A pozor, je tam varovná zpráva. J.Lo, krásná pokojská Jennifer Lopez, skončila v nemocnici. Po 98 dnech práce bezvolna přišla o zrak. No, to vypovídá o tom, že opravdu baterky máme jenom jedny. Takže volno, 100% si na léto naplánujte. Možná, že 14 dní je málo, pokud vám to umožní prostor, já bych volil 3 týdny. Je úplně jako super. No a dobití baterek, k dobití baterek slouží taky Evropa 2 a muzika, tak za chviličku třeba Youngblood nebo Kalin a Sofiana Pistácie, to vás 100% dobije. No a v 10 dáme další zprávy Evropa 2. Maximum muziky.
1: Tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spoření.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
7: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
8: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
9: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
12: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
13: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
14: Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích pro vodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí po lavi. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz. Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5 FM.

0: výzva pro všechny. Co si dát dneska na osvěžení pistáciovou? Hnedka bych ji tam poslal. Teď pošleme vám Káťu, protože má čerstvé zprávy. Evropa 2.
1: Hezké dopoledne, čeká nás tropický víkend. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia, platí tak výstraha meteorologů. V sobotu a v neděli bude ještě tepleji až 35 stupňů. Vedra mají pokračovat ještě po víkendu, od středy se má začít mírně ochlazovat. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami.
0: Co ta zmrzlina?
1: Může být.
0: Může být.
1: Australská loterijní společnost po více jak roce od slosování vyzvala dosud neznámého výherce astronomické částky 1,5 miliardy korun, aby se o svou výhru přihlásil. Po neznámém výherci pátrají také zaměstnanci trafiky, kde byl výherní los zakoupen. A teď už předávám slovo Lucce.
2: Pražský dopravní podnik začne připravovat bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy na Petřín. Schválili to radní města. Odhad nákladu je 80 milionů korun. Práce by mohly začít v roce 2028 a hotovo má být v roce 2030. Lanovka má při nich zůstat v provozu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté dnes od 18 hodin našeho času nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice. Některá města připravila velkoplošné obrazovky. Večer s fotbalem tak stráví lidé na několika místech v Praze, ale také u jezera v Mostě nebo na náměstí v Kolíně a Liberci.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D11 je momentálně zavřená u Chlumce směrem z Prahy do Hradce Králové. Na 71. kilometru se srazila 3 nákladní vozidla. Dálnice zůstane pravděpodobně ještě dlouho zavřená. Kolona se tvoří od 64. kilometru.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, teploty vystoupí vysoko na 27 až 31 stupňů, pouze na severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 25. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 teď pokračuje Pavel Cejnar.
0: Palivová karta za 5000 korun, brala bys?
1: No jistě.
0: Nedám. Chceš ji? Jak se napíše Ježíškovi? Maximálně. Tak já ji mám pro naše posluchače, protože soutěž ještě nebyla a bude. Jak jsem říkal, bude soutěž, ta vás nemine, no ale teď začínáme třeba Two Colors, co na to říkáte, tak hezký čtvrtek s Evropou 2.

Vadí vás dnešní čtvrteční dopolední Evropa 2, 10 minut po 10. hodině, teď skvělý Palais Royal a nebude chybět Zayn. Už za chviličku. Tak Milanům všechno nejlepší, vám ostatním dobrou náladu s Evropou 2.

0: na nás. Teď pozor. Srovnáme nabídky, doporučíme tu nejvýhodnější a vše zařídíme online během pár minut. Šetřete čas na důležitější zápasy. Klik.cz, tak proč to dělat jinak? Jak už jsem říkal, mistrovství světa je tady a doma kvůli fotbalu hrozí tichá domácnost, možná i u vás. Tak vyhrajte pro rodinu palivovou kartu za 5000 korun od Klik.cz. Stačí se dovolat teď k nám do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku nebo splnit nějaký úkol. Já budu mít otázku. Tak neseď jak pecka a potěš celý svůj domácí tým. Tak tedy telefon sem ke mně do studia je 257 408 88. Telefon sem ke mně do studia. Tak kdo se dovolá? Lehká otázka, chci jasnou odpověď. Tak komu se to podařilo? Tady je Evropa 2, kdo je na druhém konci mého telefonního spojení? Haló?
1: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, budeš sledovat dneska fotbal?
1: Určitě budu sledovat fotbal.
0: Sleduješ i jiný zápasy na mistrovství světa v fotbale?
1: Pokud je to možný, tak jo.
0: Ano.
1: Večerní většinou, jo, noční ne.
0: Vlastníš automobil nějaký?
1: Máme
0: takže
1: automobil.
0: Takže palivová karta zabůra za 5000 korun od Klik.cz by se hodila. A
1: určitě.
0: Já mám na tebe otázku. Ty hraješ fotbal nebo nehraješ? Nebo jenom koukáš, fandíš?
1: Nehraju, sleduju, fandím.
0: Tak mě by zajímalo. Chci odpovědět buď jako velice krátce, rychle a stručně, jo?
1: No.
0: Co si myslíš, že řekne fotbalista, když dostane červenou kartu?
1: Jdi do
0: hajtlu. Dobře, já jsem se bál, aby tam neprošlo nějaký jako sprostý slovo, ale normálně asi. Bylo to úplně přesně jako v mezích zákona rádiových, jak se říká. Asi to tak bude, možná, že tam padnou i jiný slova. Je to tak? Tak prosím tě, ty vyhráváš pro sebe a celou vaši rodinu. Máš už rodinu?
1: No, mám přítelkyni.
0: Tak vidíš, pro tebe a přítelkyni palivovou kartu za 5000 korun. Když tě dneska nechá koukat na fotbal, taky potom můžeš vzít někam na vejlet. A myslím si, že to bude i na několik vejletů za to bůro. Že jo, já si myslím, že jo.
1: To už něco, jo.
0: Tak, vydrž mi na telefonu, dneska fandíme, pozdravuj přítelku, až budete cestovat, tak nezapomeňte s Evropou 2 a hlavně šťastnou cestu ti přejeme, jo? Měj se hezky, ahoj.
1: Taky.
2: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
3: Já miluju víkendy na Evropě 2.
2: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
4: To není náhoda.
2: Dance extravaganza, music chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: spotřebič. Bič. Nice boy. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce.

0: ojetých vozů.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: obuv ví. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
0: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Zpátky k muzice.

0: Vadí vás dnešní čtvrteční dopolední Evropa 2. Mě by zajímalo, jestli víte všichni, jakou máte krevní skupinu. Ono to je docela dobrý vědět a navíc ještě krevní skupina už se souvisí s charakterem a povahou člověka. To jste viděli? Tak prosím vás, nejvíce je zastoupená nula. Krevní skupina označená nulou je nejčetnější na světě a do této skupiny se řadí 45% veškeré lidské populace. No a pokud máte nulu, tak patříte mezi ty důvěryhodné, na něž se můžeme kdykoliv spolehnout. Přistupujete velice zodpovědně ke svým povinnostem. Hezký. Další skupinou je Ačko. Pokud máte Ačko, tak máte chladný a racionální přístup. Pravděpodobně budete velmi organizovaní, jo. Dále Bčko, to je méně zastoupená. Pokud se řadíte mezi Bčko, tak máte velmi dobré podnikatelské myšlení, to je hezký. No a nejméně početnou skupinou, která činí pouhá 4% veškeré lidské populace, je ta, která má označení AB a tito lidé údajně dokážou být přirozenými vůdci, kteří řídí ostatní. Tak mě by zajímalo, jestli to funguje. Každopádně vědět svoji krevní skupinu není vůbec špatná věc. To doporučuje Evropa 2. Maximum muziky.
1: Novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
5: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: si NFC Tron.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To je nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuju vám.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.

0: Už za chviličku z našeho Maxima muziky Evropy 2 Felix je na Kaskáda, nebo dáme Veronu, Hey Boy, a na 11. připravuje Káťa ty nejčerstvější zprávy. Vylepšilo se nám počasí, myslím, že v následujících dnech se máme na co těšit, pokud máte rádi sluníčko, léto, teplo, ono bude možná až jako hodně teplo, takže je potřeba se chladit nealkoholickými a dá se říct i neslazenými nápoji. Myslete na to, 3-4 litry vypít za den není vůbec špatná věc. Potom nezapomeňte na zmrzku, už jsme o tom tady mluvili. Dneska bychom doporučili třeba pistáciovou. Prostě dejte si takovou, na kterou máte chuť, a nebo třeba vyrazit do bijáku. Dneska je čtvrtek, do kin přicházejí novinky, takovej akční thriller není špatný. Tady je nabídka, která se neodmítá. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
3: Od režiséra Guye Ritchieho přichází do kin akční thriller Šedá zóna, odehrávající se v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Ritchie zůstal věrný svému rukopisu, když opět namixoval luxusní koktejl plný napětí a humoru s příchutí lehce cynického pohledu na svět moci a peněz.
2: They work between the moral and the immoral. The black.
3: Příběh filmu sleduje dva specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně legálnosti. Jejich nejnovější misí je zajištění bezpečné únikové cesty pro vysoce postavenou vyjednavačku.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
2: You know I can.
3: Trio se záhy velmi rychle ocitá ve hře o ukradené miliardy dolarů a musí vymanévrovat ze sítě, kterou na ně nastražili bohatí a nebezpeční zločinci.
5: I just told you. It's Silk.
3: Guy Ritchie rozjel prostřednictvím Henryho Cavilla, Jakea Gyllenhaala a Aisy Gonzalez riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití, kde každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
6: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Snímek Šedá zóna je premiérově v kinech.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
10: Mimoncem, mimontám, všude, kam se podívám. Jubí, Mimoní jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
11: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
10: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
11: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
10: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
12: Mateří douška právě v prodeji.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
13: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
14: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
15: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
16: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
15: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
17: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
15: Song za trest.
18: Jsem úplně vytočená, kluci.
15: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
17: To je retard.
15: Na Evropě 2.
19: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandejsa. Více na wakeport.cz.
20: Držíme ti flek i v Nymburku. Evropa 2, 105,5 FM.

0: 11. hodina, ladí vás Evropa 2, teď pojďme na čerstvé zprávy, víc už řekne Káťa Říhová, tak pojďme Evropa 2.
1: Hezké dopoledne, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal prý ostrý vytýkací dopis od premiéra Andreje Babiše. Podle aktuálně CZ se v kuloárech už pár týdnů spekuluje o tom, že s ním je šéf kabinetu nespokojený a hledá za něj náhradu. Z podkladové analýzy, která byla zpracována pro potřeby vlády, totiž podle Babiše vyplynulo, že by se v rezortu dalo snadno uspořit 15 až 18 miliard. Dostávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí zapojí stovky zaměstnanců. Projeví se ve vysílání. Organizátoři nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků, jak navrhuje vláda ANO, SPD a motoristů. Teď už vyrážíme za Luckou.
2: Nový dron na Rychnovsku už pomohl zachránit desítky srnčích mláďat. Myslivcům pomáhá při jejich vyhledávání zabudovaná termokamera. Myslivecký spolek vybral od dárců téměř 200 tisíc korun a díky tomu si mohl pořídit tu nejmodernější techniku i s příslušenstvím. Stroj vyráží na záchranné mise nejčastěji kolem 3 ráno. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Česká národní banka dnes rozhoduje o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25%. Odborníci se přitom přiklánějí spíše ke zpřísnění měnové politiky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na dálnici D11 u Chlumce směrem z Prahy do Hradce Králové. Na 71. kilometru se srazila 3 nákladní vozidla a v místě likvidují následky nehody.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Je oblačno až polojasno, teploty dnes vystoupají vysoko na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 25. Tak to byly aktuální zprávy, po nich si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnara.
0: Ano, pokračujeme pohodově, Jelly Roll a Oliver Heldens. Tak pohodovej čtvrtek, volume doprava, tohle je vaše Evropa 2.

0: tak jsem si říkal, co si dát na dobrou náladu, něco z českých lhů a hájů, a vybral jsem song, který se jmenuje Odlétáš. Evropa 2 a kapela UDG právě teď.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Krásný den vám přeju, 15 minut po 11. hodně vás ladí čtvrteční, stále ještě dopolední Evropa 2, máme ještě 3/4 hodinky do dnešního poledne. No a já mám pro vás tady jeden stylový foťák, protože dovolený a prázdniny se blíží a takovej foťák, stylovka, abyste okamžitě věli tu fotografii, tak prostě tu bych chtěl úplně každej. Tak jak se k němu dostanete, jakmile ve vysílání uslyšíte zvuk klasického fotoaparátu, takhle někde mezi songy, volejte do studia na 257-400-888. Navíc mám tady jeden polský nápad, který se mně líbí. Možná, že by ho mohli aplikovat i tady u nás v České republice, nebo to může být návod na takový výlet do Polska. Řekneme si detaily už za chviličku. Ray Dalton, Linkini anebo Robin Schulz, já vám přeju stále pohodový čtvrtek. Tady je vaše Evropa 2.
1: Maximum muziky. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Walkera, Faded.
2: Jo, Faded, Faded.
4: Hleďte si, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
2: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90.

0: Nět osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
8: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
11: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
14: Zpátky k muzice.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

Posloucháte čtvrteční Evropu 2, no a já tady mám něco, co nabízí náš sousední stát Polsko. A teď si to vemte, teďka začnou ty vedra. Začnou ty 35 a takový. A teď budu mluvit, jo, poslouchejte dobře. Nenabízí, jo, nenabízí klimatizaci ani připojení k Wi-Fi a cesta v něm zabere víc času než obvykle. Co to je? Říkáte si, o čem to mluví. Přesto je to absolutní hit současnosti. Funguje už asi necelý 2 měsíce, tedy od dubna, propojuje významné destinace od Karpat až po břehy Baltu a kvůli pomalejšímu tempu se mu říká nespěšný, takže nikam nespěchá. A kvůli výhledu a retro atmosféře nabízí ještě jedno podstatné lákadlo, tradiční polské jídlo. No chápete to? Nemá to klimu, nemá to Wi-Fi, takže telefony zůstanou v kapse nebo někde jako v tašce a navíc se dobře najíte a díváte se a kocháte se pohledem v okolí. Já nevím, jestli jste v poslední době jeli vlakem, každý kouká do telefonu anebo do počítače a vůbec se nedíváme okolo. A tohle to k tomu přímo vyzývá. Takže já si myslím, že někdo by si měl vzít za prňák tady u nás v Čechách a něco podobného vymyslet, protože za nás je to opravdu

Europa FM. Maximum nový muziky. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5 000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2.

0: Brně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 26. se na vás těší u Alberta v Česlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.

0: Skvělý Harry Styles a budou třeba Eva Farná a Miraj. Neodcházejte nikam od Evropy 2. Je tady léto a s ním nejen blížící se prázdniny, ale i tisíce cyklistů na českých silnicích. Možná jste si taky někdy zanadávali na lidi na kolech, ale věděli jste, že podle průzkumu jsme z drtivé většiny cyklisté i motoristé zároveň, takže hejty nedávají moc velký smysl. O situaci na silnicích, dalších zajímavých statistikách a vztahu mezi lidmi na kolech a za volantem jsme si v podcastu Dám respekt popovídali s Míšou Krojcigrovou, spoluzakladatelkou iniciativy Dám respekt, která chce míň nehod cyklistů. Ročně je jich totiž víc jak 4000. Tady ten projekt byl rozjetej už v roce 2019 a o co v iniciativě jde? O víc respektu a vzájemné ohleduplnosti a lepší znalost pravidel v situacích, kdy se potká cyklista a motorista, protože když člověk na kole k zemi, téměř vždy je to se zraněním. Prostě když padnete, tak to je tak. A je jedno, či je to vina. Takže Dám respekt můžete potkat na silnicích, ale i osobně. Teď jsou například na velké roadshow po českých středních školách. Tak poslouchejte podcast na U Radio Talk. Projekt Dám respekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Takže opatrně a s respektem. To vám doporučuje Evropa 2. Evropa 2.
1: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
4: Já bych si přál.

0: Sehráme Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké škole STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
1: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi vyjde tu.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na Maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta hulá debilní.
1: Na Evropě 2.

0: Skoro bylo poledne, čtvrtek 18. červen a Evropa 2 má pro vás čerstvé zprávy. Víc Káťa Žíhová.
1: Hezké poledne. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vysokými teplotami pro celé Česko. Platí od pátečního dopoledne do odvolání. Vysoký stupeň nebezpečí dokonce platí pro jižní Moravu a střední Čechy celou sobotu. Většina Ukrajinců si po konci války přeje zásadní politickou změnu. Nový průzkum ukázal, že téměř 70% lidí očekává výměnu prezidenta Volodymyra Zelenského. Současně ale platí, že většina Ukrajinců nechce politické otřesy během války a případnou změnu si představuje až po jejím skončení. Teď vyrážíme za Luckou.
2: Správa železnic v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově na Sokolovsku. Bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. Nová cyklotrasa naváže na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A a půjde v něm o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Utkání začne v 18 hodin našeho času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na dálnici D11 u Chlumce směrem z Prahy do Hradce Králové. Na 71. kilometru se srazila 3 nákladní vozidla a v místě likvidují následky nehody.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Je oblačno až polojasno, teploty dnes vystoupají vysoko na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 25. Tak to byly aktuální zprávy, po nich si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnara.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Ještě nebyla soutěž, mám tady opravdu stylový foťák. Bude taky flashback, ale teď tedy Swims a já přeju pohodový čtvrtek s Evropou 2.

Ladí vás dnešní Evropa 2, jsme rádi, že jste s námi. Teď, ve čtvrtek 18. června, jenom připomínám, že stále ještě nebyla soutěž. Já tady mám jeden stylovej fotoaparát, který si nechci nechat a chci ho určitě rozdat. Tak buďte bystří a i dál zůstaňte s dnešní Evropou 2.

Kdo z vás by chtěl vyhrát nějakou pohádkovou výhru, nehlaste se a teďka zbystřete, protože vyhrát pohádkovou sumu můžete dnes opravdu kdekoliv, třeba s telefonem v ruce cestou z práce. Olvin totiž prozradil, že více než 70 letošních novopečených milionářů si vsadilo svůj tiket pohodlně online. Ale hrajte s rozumem. Hazardních her v Česku se nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ale teď, vyhrajte dnes s Olvinem stylový foťák

0: Evropa 2. Tak jsem zvědavej, kdo se dovolá, protože mám tady jasně, že otázku, nebude to úplně zadarmo. Tak, kdo se dovolal ve správný okamžik právě teď? Haló, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Ahoj, tady Katka.
0: Kačkou, jsi někdy něco vyhrála někdy?
1: Ne.
0: Nikdy.
1: Teď si nespomenu.
0: Vlastníš nějaký fotoaparát mimo toho na telefonu?
1: Nevlastním.
0: Hele, takovej ten, foťák, stylovka, jo. Kdy vy fotíš a okamžitě ti vyjede fotografie, za chviličku se pomalu zobrazí. A k tomu ještě stírací los Maxi Zlatá rybka, který ti dává možnost stát se dalším milionářem, že jo. Tak, aby si to získala od Evropy 2, mám tady otázku. Poslouchala jsi mě, jak jsem mluvil o tom před chviličkou?
1: No, neúplně pozorně.
0: Tak schválně. Kolik milionářů od Olvinu si letos vsadilo online? Buď za A víc než 90, nebo za B víc než 80, anebo za C víc než 70.
1: Tak bych řekla za C.
0: Za C bys to řekla a říkáš to správně. Tak gratulace veliká. Teď už jsi majitelkou nového stylového foťáku Fujifilm Instax Square SQ1. To je paráda. A k tomu ještě Maxi Zlatá rybka. Hele, si vyhraješ, nerozdělíme se o to? Nerozdělíme, viď?
1: No.
0: Neodpovídej na to. To je blbá otázka, tohleto. Já bych taky řekl, že ne. Tak hele, pořádně si to užij. Vydrž mi na telefonní lince, jo? Aby jsme se domluvili, jak si cenu převezmeš. Dobře. A přeju ti pohodovej čtvrtek. A ještě jednou velká gratulace. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju. Hezký čtvrtek, ahoj.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Závratné megaslevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek.

0: akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na Dek.cz.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
5: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.
8: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

Flashback. Máme tady dnešní zavzpomínání, dáme si rok 2006, dáme si dámu, která je americkou R&B zpěvačkou a jmenuje se Kelis Rogers. Vy znáte pod tím uměleckým jménem Kelis. Dokonce v tomhle tom jí bude asistovat americký rapper Too Short a song se jmenuje Bossy a já se na to těším, protože tady ta muzika je prostě skvělá. Kelis, Too Short, Bossy a dnešní Flashback Evropy 2 z roku 2006. Hey, yeah. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

0: Já z toho cítím New York, nebo něco podobného. To byl dnešní flashback, další opět zítra ve stejném čase na Evropě 2. Dermot Kennedy nebo Simple Plan už za chviličku.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Brno. It's a beach, bitch. Nice boy. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Pak přijeďte do Auto ESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde? Od ESA prodá auto u ESA.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Energie tohoto města.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
10: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business,

0: akci NFC Tron.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
3: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
6: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Shakira v dobrém, jak bych to řekl, v dobrém rozpoložení, úplně stejně jako Jindra, který přišel teď na čas mezi 13. a 15. hodinou. Nazdar.
1: Je to tak, ahoj.
0: Ano. Ty jsi přines koláček a všimněte si, jak se hnedka usmívá, má tady něco dobrýho k jídlu.
1: Já jsem si přines speciální koláček, ne?
0: S drobenkou.
1: Jsem si koupil tady, no, pod
0: no,
1: barákem.
0: Vypadá výborně.
1: Ty jako jo.
0: Takhle, kdyby se zotočil, už ho tam nemáš, ale.
1: Byl poslední.
0: Hnedka bych si ho vzal.
1: Už tady jsou zájemci na to, no, už se budu se s Káťou dělit, prej.
0: Fakt jo.
1: No.
0: A rozdělí se?
1: Rozdělím,
0: no. Hodnej.
1: Ale dám jí ten menší kousek.
0: Tak seš trošku hodnej.
1: Káťa je menší než já, tak musí dostane menší. Víš, jako.
0: Ještě, že budeš ze studia.
1: No to já bych chvíli to řekl, já to říkám dobré náhlas, možná to slyší.
0: Zároveň. No, ona připravuje čerstvý zprávy, které budou ve 13 hodin.
1: Ano, přesně.
0: Tak těšíme se na to. Jindro, předávám ti to.
1: Ano.
0: Loučím se s vámi, mějte se nádherně, užijte si první prosluněný den a těším se zítra v 9 na značkách tady na Evropě 2. Mm. Tak ahoj.
2: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
2: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
6: Co za otázky, blbý?
7: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili velko.
6: Takže jsi je psal ty?
7: Samozřejmě, jako všechny.
2: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
8: No, to jsi odvážný teda.
2: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
9: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rýgrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuji vám.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči.

také fotky ze zákulisí Európy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Európy 2 a ranní show Európy 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí, respektive odbyla. Pojďme tady na aktuální zprávy s Káťou.
1: Krásné odpoledne. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Britští archeologové objevili poblíž kamenného monumentu Stonehenge stopy po jeho starší a menší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Archeologové soudí, že vznikla asi o 500 let dříve a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. Napsal to web stanice BBC. A teď už se z regionu hlásí Lucka.
2: Ve Frenštátě pod Radhoštěm na Nový Čínsku se lidem otevřela nová lávka přes říčku Lomnou. Pomůže pěším a cyklistům zvýšit jejich bezpečnost, protože nebudou muset po mostech, po kterých jezdí i auta. Původní lávku zničila v roce 2024 povodeň. Nová je uspůsobená tak, aby bylo možné z ní při hrozící povodně demontovat zábradlí a nekladla vodě takový odpor. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Českou reprezentaci dnes čeká druhý zápas na světovém šampionátu. Utkají se od 18 hodin našeho času s Jihoafrickou republikou. Svěřenci trenéra Koubka za sebou mají prohru 1-2 s Jižní Koreou. Očekává se, že český kouč sáhne v dnešním zápase k některým změnám v základní sestavě.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: A zavřená je stále D11 na 71. kilometru ve směru na Prahu, tedy respektive Praha, Hradec Králové.
0: Tam tak se, jak teda, Káťo?
1: No, ona byla obousměrně.
0: Já jsem teďko s tou úplně s materikama jest teďko.
1: Hele, 71. kilometr D11 je už dlouhodobě uzavřený, odklízí se tam následky ranní nehody 3 nákladňáků. Provoz se odklání na Hradec Králové na exitu 68 směrem na Prahu před odklonem na exitu 76 do Břenic. Se pak postojíte v kratší koloně.
0: Seš si jistá teda, jo? Všema těma informacema.
1: Ano. No a pojďme na počasí. Jasno až polojasno v horských oblastech při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. No a nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Máme po zprávách, no a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak. Káťa dělá svoji práci vlastně dobře. Ona vám to chudá chce všechno říct, prostě. Ty informace, kterých jejich prostě
1: moc,
0: má.
1: Moc
0: jich má, no právě. A tak potom nakonec vlastně se v tom, no ale to je v pořádku.
1: Ježišmarja,
0: to je v pořádku, Káťo, to prostě každý se přeřekne někdy, že?
1: Jindro.
0: Někdo třeba i mluví, takže se furt přeřekává.
1: Ty to pes zbytečně nafukuje.
0: Nafukuje. No. Takže teď už víte,
1: zbytečně
0: že posloucháte Evropu.
1: Zbytečně.
0: Ne, tak prostě jsem si s tou udělal trošku tak jako srandu. Teď si jsme opravdu někdo jede a řekne si, tak sakra, já už jsem skoro tady.
1: No, prostě na D11
0: vůbec ne, ano, přesně. Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, tohle jsou Papa Roach, který dohráli a který zároveň skončili i v našem aftermovie v rámci Rock for People, protože jsme tam samozřejmě úřadovali, měli jsme několik rozhovorů s několika kapelama. Určitě vám doporučuji se teď aktuálně podívat na YouTube Evropy 2, jestli máte teda chvilku a chuť, samozřejmě, protože naše aftermovie z Rock for People má asi 40 minut a jsou tam vlastně všechny hezky ty rozhovory, pěkně sestříhaný za sebou, včetně všech těch různých událostí a věcí, které se tam prostě staly. Tak se klidně můžete podívat na tenhle ten report z Rock for People od nás, od Evropy 2 pro vás. Tak se na to vrkněte.

0: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.

0: značkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DECFOAM MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DECFOAM pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
10: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
11: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
13: Zpátky k muzice.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: takovou jednu věc, která by vás teoreticky mohla zajímat. Jde o, myslím si, že druhý nebo třetí nejposlouchanější podcast na světě. Jmenuje se Diary of CEO. Dělá to Steven, takový velmi zajímavý podnikatel z Británie a vydobil si svoje místo vlastně v rámci tedy podcastový celosvětový komunity. Prostě tím, jak velmi sofistikovaně dělá ty rozhovory s různými hosty. A samozřejmě poslední dobou se tam začaly objevovat jako velmi, velmi jako vysoký ranky v rámci hostů, ať už teda z biznesu, zejména, protože to jmenuje Diary of CEO, Diář CEO, ale zároveň tam samozřejmě začaly být i lidi z show businessu, z různých tedy odvětví lékařství a podobně. A teď mimo jiné, první vlastně člověk, který je z aktuální administrativy, která tady je u moci v Americe, přišel DJ Vance. Samozřejmě JD Vance. Velmi jako zajímavý rozhovor. Dneska to vyšlo, je to for free na YouTube, tak jsem vlastně koukal na to i tak nějak je tam pojmenováno samozřejmě mnoho ohledně třeba Iránu. Pochopitelně ten nejnovější vývoj, to, že byla tedy podepsána ta dohoda za celkem jakože teda nevýhodných podmínek pro Ameriku. Velmi nevýhodných podmínek pro Ameriku. Tak to tam jako pojmenováno úplně není, ale je to fakt velmi, velmi velmi zajímavý rozhovor, kdybyste se chtěli jakoby podívat. Mimo jiné, Steven už tam měl třeba i Michelle Obamovou například, jo, v rámci rozhovoru a taky Kamalu Harris. Takže vlastně je to taky jako vyvážený, že měl tam samozřejmě i tu demokratickou stranu věci, teď tam má tu republikánskou stranu věci, jestli se zajímáte o dění v Americe a vládnete angličtině, tohle je zcela jistě podcast pro dnešní den.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.cz.
0: Evropa 2. 8.

0: Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Posloucháte Evropu 2. Chtěli byste vyrazit na Bloodfest? Youngblood se totiž rozhodl udělat vlastně v rámci první zastávky ve světě svůj Bloodfest v České republice. Úžasná novina. Už jí víte dlouho a zároveň už jsme i jednou soutěžili o lístky. Je to dost jakoby exkluzivní záležitost, protože my vám rozdáme celkově nějakých 90 lístků na Bloodfest. A ještě navíc, když tedy byste se rozhodli soutěžit, tak v rámci těch časů, kdy ty soutěže jsou, to znamená, ať už hraje nějaký track od Youngblooda, nebo vás někdo vyzve z našich kolegů, že tedy je ta soutěž, tak vy v každém tom kole vyhráváte 6 vstupenek na Bloodfest. To znamená, to není jenom pro vás, třeba pro partnera nebo partnerku, to je normálně celá parta. Takže, kdybyste chtěli vyrazit v nějakým jako takhle i větším složení, tak proč o tom mluvím, je to jasný, ta soutěž je velmi blízko, možná ještě blíž, než si myslíte. My si dáme výherní signál, tady Suburban Requiem, jakmile ho uslyšíte, volejte na 257-400-888, když se dovoláte jako třetí lupeny na Bloodfest, jsou vaše. Držím palce.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, tohle je Youngblood, který vystoupí v sobotu 27. června. Vedle tedy ještě kapel, který si sám v rámci svého Bloodfestu vybral. Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a samozřejmě i taky Pam Rabbit. Jako jediná tady česká interpretka, která na Bloodfestu v areálu Park 360 v Hradci Králové vystoupí po boku. Samozřejmě i Youngblooda. No, tak je tady ona soutěž, o který jsem mluvil. Máme tedy další lístky v pořadí a na 257-488-88 se dovolala jako třetí Kristýna, kterou vítám v éteru Evropy 2. Ahoj.
1: Ano, ahoj.
0: Ty jsi se dovolala za nějakých okolností, co jsi mi to totiž říkala, když jsem to zvednul ten telefon, že jsi dělala...
1: My jsme dneska v práci měli šrumec, protože dělám zubní ordinaci.
0: Ano.
1: A měli jsme tu dneska kontrolu z hygieny nehlášenou.
0: Vy jste měli kontrolu z hygieny.
1: Ano.
0: To víš, taková...
1: Takže to mám odměnu.
0: To je zajímavé. No, vidíš to, přesně.
1: Ano.
0: Čili vlastně vy, kteří v zubní ordinaci prakticky bojujete za hygienu, jste byli sami hygienou zkontrolováni dneska.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou věci. No, Kristýno, máš obrovskou výhodu, protože vlastně můžeš vzít prakticky všechny kolegy skoro, nevím, jako jak velká zubní ordinace to je, jo, ale vyhrá...
1: Je nás tady sedm.
0: Ajajajajaj.
1: Takže jeden bude z kola.
0: Jeden bude z kola ven, přesně, jednoho vygoustujete úplně. No, gratuluji ti, protože 6 vstupenek na Bloodfest už je teď tvých, takže no, musíš to rozmyslet, prostě, kdo bude ta černá ovce, prostě.
1: Ano, budu muset.
0: Tak jo, tak ti
1: moc děkuju.
0: Nemáš vůbec zač a vydržme ještě na drátě, jo?
1: Ano, děkuji.
0: Díky. No, tak vidíte to. To byla Kristýna a 6 lístků na Bloodfest, který putují zase někam dál. Dobrá zpráva je, že my budeme soutěžit až do pátku 26. To znamená den před vlastně Bloodfestem, kde bude teda Youngblood, jo? Takže máte ještě hromadu dní a možností a pokusů na to, abyste vychytávali jeho tracky v Eteru Evropy 2 a můžete takhle po každý vyhrát 6 lístků. Držím vám palce, vydržte vlnu Evropy 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. This song
3: changed my life. Příběh filmu Srdcovka se odehrává v Irsku a na Mezinárodním filmovém festivalu v Dublinu si rovnou odbyl světovou premiéru. Srdcovka je hudební komedie režiséra Johna Carneyho, který prorazil s filmem Once oceněným Oscarem za píseň Falling Slowly.
4: Can I make a suggestion?
5: Where do you go like... Never gonna run if you don't.
3: V Carneyho novince Srdcovka se v roli Ricka objeví Paul Rudd, Dannyho si zahrál Nick Jonas. Rick se živí jako svatební zpěvák, jenž nikdy neprorazil. Naproti tomu Danny si slávu zažil a jeho hvězda teď pomalu, ale jistě vyhasíná. Ti dva na sebe natrefí během společného vystoupení a následného nočního jamování. Během nějž dojde i na jednu z Rickových rozpracovaných písní.
4: And you are too good for that wedding band.
3: O pár měsíců později sní Danny ovládne hit parády.
4: You don't recognize it?
6: Should I?
4: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse. I wrote that song.
3: Rick se proto rozhodne nezůstat stranou a vydá se na cestu za spravedlností. V komediálním souboji o uznání a autorská práva, ale riskuje to nejcennější a tím je vztah s rodinou a přáteli.
4: It's my song. I wrote it.
7: Do you think it is easy?
3: Hudební film Srdcovka je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
9: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
10: Mimon sem, mimon tam, všude kam se podívám. Jubí, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
11: A tak
9: taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
10: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
9: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
10: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
9: Mateří douška právě v prodeji.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou Podrazkou.
1: Hezké odpoledne. Po necelém roce se opět na brněnský okruh vrací kolotoč motocyklového světového šampionátu MotoGP. Organizátoři se těší, že tribuny Masarykova okruhu opět zaplní natěšení fanoušci z celé Evropy. Tomu by mohlo přispět i teplé počasí, jenže to by mohlo být teplé až moc. O víkendu totiž nejen v Brně mají teploty šplhat až k 35 stupňům Celsia. Moskva a oblast okolo ní čelila v noci na dnešek největšímu ukrajinskému dronovému útoku za poslední dva roky, tvrdí to tamní úřady a média. Zasažená byla mimo jiné rafinérie na jihovýchodě města. V celé moskevské oblasti bylo podle úřadů zraněno nejméně 16 lidí. A teď už Lucka.
2: Pražský dopravní podnik začne připravovat bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy na Petřín. Schválili to radní města. Odhad nákladu je 80 milionů korun. Práce by mohly začít v roce 2028 a hotovo má být v roce 2030. Lanovka má při nich zůstat v provozu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na webu. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by mohl být bývalý kouč Dunajské Stredy Branislav Fodrek.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zavřená je stále D11, a to v obou směrech. Na 71. kilometru se odklízí následky ranní nehody 3 nákladňáků. Provoz se odklání na Hradec Králové na exit 68 směrem na Prahu před odklonem na exitu 76 do Břenice. Si pak postojíte v kratší koloně.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně jasno až polojasno v horských oblastech při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
0: Ano, máme po zprávách, pojďme na další Maximum muziky. Za chvíli rubrika Kultovka a další věci, o které nemůžete přijít. Tak držte vlno, hezký odpoledne s Evropou 2.
3: Evropa 2. I'm here I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Ano, je to dnešní kultovka. Dneska z roku 1989. To je dost důležitý rok samozřejmě pro Českou republiku. V Belgii to už tam byly jiné věci samozřejmě. Tam už byly napřed, že? Tam už prostě dělali tracky, jako je tento třeba, který se jmenuje Pump Up The Jam. Tak pojďme si tedy připomenout tuto historickou záležitost v rámci dnešní kultovky tady na Evropě 2. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

0: Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Conley, we're Fast Boy, and you can head over to Europa, yeah.
2: Nastav uši hviezda.
3: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europa, Tibet.
2: Evropa 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: zdravotnictví.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.

0: našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Já jsem několikrát už slyšel takovou jednu velmi zajímavou věc. Většinou to říkají lidi, kteří právě něco tvoří, třeba v rámci muziky. A právě říkají, že vlastně nemůžou poslouchat jinou muziku, protože by byli ovlivněni tím, a tudíž by třeba to, s čím potom přijdou, nebylo úplně tak originální. Jsem viděl velmi zajímavý rozhovor z trošku jiný branže, ale hned o kousek vedle muziky, to znamená film, a Christopher Nolan, jeden z nejikoničtějších, aspoň teda za mě, režisérů vůbec současnosti, který má na svědomí věci, které skutečně i na poněkolikátý, když to schlídnete, tak vám stále zamotávají hlavu a zjišťujete, jak strašně sofistikovaný to je. Tak pozor, Christopher Nolan je tak daleko, v uvozovkách, tak daleko je, že vlastně on normálně nemá v dnešní době a nikdy neměl například smartphone, to je jedna věc, má nové tlačítkáč, jo, klasický, jedna věc. Druhá věc, e-mail vůbec taky, jakoby neexistuje, když už, tak samozřejmě se to nechává vytisknout, ty e-maily, a komunikuje takhle. Frajer nekouká vůbec na televizi, protože ji nemá a prakticky takovýmhle způsobem jakoby vlastně funguje v rámci své tvorby. Tak tam jsem si říkal, ano, tohle je přesně vlastně ten přístup, nebo jakoby ta věc, o který vlastně jsem chtěl na začátku už mluvit, že vlastně jako jak se nenechat ovlivnit, jo. Takže mnohdy je skutečně méně, zásadně více ve finále. Klidně bychom se ještě mohli vrátit vlastně k té hudbě, kdy třeba jeden z nejikoničtějších zase producentů světa, Rick Rubin, jo, který pracoval úplně se všema, od Rolling Stoneu až po Kanye Westa, tak on právě taky jako říkal takovou zajímavou věc, že on o sobě vlastně říkal, já nejsem producer, tedy producent, já jsem takzvaný reducer. To znamená, já redukuju ty věci a když přijde nějaký umělec s něčím, tak já vlastně mu řeknu, hele, a co třeba odebrat tohle? Co třeba odebrat ještě tohleto, anebo ještě tamhleto? No, což by vlastně souviselo s tím ovlivněním, že mnohdy prostě člověk nám chce nasázet všechno, co je jakoby in, a pak máte někoho, nějakýho prostě osvíceného dědulu, šedivýho, který řekne, ne chlapče, ještě tohleto pryč, tohle pryč, tohle pryč, a teď je to, teď jsi to konečně ty. Jedna z věcí, mimochodem, který Rick Rubin vlastně říkal, zásadních je, že hudbu musíte dělat hlavně pro sebe, aby vám se to líbilo, že vlastně lidi nevědí vůbec, co chtějí. Vy musíte hlavně jako to dělat, aby se vám to líbilo. A pak to případně se bude líbit i dalším. Zajímavé věci, co? Taková inspirace. Tak máme co zpracovávat následujících několik minut, třeba.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
4: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
0: Na Evropě 2.
10: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Posloucháte Evropu 2, třetí hodina se blíží, to znamená jediné, střídají mě Tomáš se Zorkou v rámci odpolední show, tak já vám přeju hezký zbytek odpoledne a mějte se krásně a zítra se těším zase v jednu tady na E2. Tak ahoj.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.

0: Startuje odpolední show a po 15. hodině má pro nás zprávy Káťa Podravská. Pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Největší jezero ve střední Evropě Balaton se potýká s nedostatkem vody a situace začíná být kritická. Podle odborníků z Maďarského národního generálního ředitelství pro správu vod se týden co týden situace zhoršuje. Optimální hladina vody v Balatonu pro letní období by podle nich měla být mezi 110 až 120 cm. Nyní má 80 cm. Hledání bytu k pronájmu se v poslední době komplikuje. Pronajímatelé se s nárůstem zájmu o bydlení pečlivě vybírají, komu nemovitost pronajmou. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz. Na jeden nájemní inzerát v Česku podle dat Bezrealitky reaguje nyní asi 30 zájemců, v Praze pak rovných 50. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: Nový dron na Rychnovsku už pomohl zachránit desítky srnčích mláďat. Myslivcům pomáhá při jejich vyhledávání zabudovaná termokamera. Myslivecký spolek vybral od dárců téměř 200 000 korun a díky tomu si mohl pořídit tu nejmodernější techniku i s příslušenstvím. Stroj vyráží na záchranné mise nejčastěji kolem 3 ráno. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Real Madrid potvrdil příchod stopera Ibrahimy Konatého. Španělský velkoklub dnes na webu informoval o tom, že s francouzským fotbalovým reprezentantem podepsal smlouvu do konce června roku 2030.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravu aktuálně brzdí omezení na D1 na kilometru 353 ve směru na Ostravu. Levým pruhem tady kvůli pracem na silnici neprojedete. S časem navíc pak počítejte taky na D35 mezi 132. a 133. kilometrem ve směru na Olomouc.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno v horských oblastech při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů, v nížinách Čech výjimečně až 34 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá odpolední show s Tomášem Azorkou.
0: Startujeme čtvrteční odpolední show a já jsem trošku smutná z toho, že se vůbec nemluví o koncertě Evy Farný.
4: To jo, kolik jich měl vlastně už 10 podle mě, nebo kolik podle
0: Instagramu? No, nemluví se o tom, tak se o ní pobavíme.
4: Tak jo.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já bych chtěl pogratulovat asi jako poslední z této republiky Evě Farné za skvělé koncerty, na který jsem nebyl.
1: My jsme se k tomu museli vrátit, protože včera Tomáš nebyl přítomen ve vysílání, nemohli jsme to ani společně rozebrat a dneska, jak už je to zase o den později a na Tomáše vyskočilo třeba o 200 příspěvků více než včera, tak samozřejmě ta emoce už se proměňuje, já to řeknu na rovinu, zatímco já jsem stále na vlně Evinního koncertu, který byl prostě samozřejmě fenomenální a myslím, že tím budu žít ještě dlouho. Tomáška už to začíná trošku štvát.
0: Ne, tak ty to říkáš, jako kdybych byl ten, který to nemá rád.
1: Já, to
0: Evu ne. Všeobecně dlouhodobě, že mám tu zrád, její hudba je skvělá, podobně první česká zpěvačka bez zesporu, bez diskuze, koncert jste skvělý, já tam teda nebyl. Ale Zorka právě přišla a říká, ty Tomáši, ta Eva, ten koncert. A já prostě, jak už jsem měl na tom Instagramu, viděl třeba těch 500 tisíc příspěvků, jak to bylo, Evičko, nejlepší koncert, něco. A říkám, že to už tím pokoj. Pane, tak zpívá hezky, to všichni víme.
1: No já vím, ale hlavně já to chápu, protože to je nejhorší pozice, když tohle sdílí celá ta republika. Přesně. A ty jsi tam ještě nebyl, ty nemáš
0: ne, vlastně ještě, tu... já tam nebudu ani.
1: A ty tam už tam ani nebudeš. No. A teď vlastně jakoby nemáš tu emoci, nejseš na té vlně chycenej a teď to na tebe všude skáče.
0: Ale počkej, vem si to, že naše republika má včetně kojenců a důchodců nějakých 10 milionů lidí, jo. Na těch koncertech bylo dejme tomu 100 tisíc lidí.
1: No, takže to...
0: takže 9 milionů 900 tisíc lidí
1: trpí, jako
0: trpí stejně jako já.
1: To je FOMO jak blázen, já vím, no.
0: Takže pojďme si říct, ale vlastně vy, který trpíte stejně, protože viděl jsi ten koncert, nebo byl jsi tam, nebo Instagram, že jo, plnej. A já říkám, já Evu adoruju taky, protože si myslím, že kdo jiný může zvládnout takovýhle koncert než ona.
1: No jasně. Jo.
0: A teďka Zorka říká, nic lepšího, už v životě nezažiju, ti říkám Tomáši.
1: Ale to je pravda, Tomáši.
0: A já, Evo, díky moc, protože můžeš ušetřit spoustě lidem peníze. Já říkám, Zorko, tím pádem už nelez na jiný koncerty.
1: Ale ono na tom je kus pravdy, protože já kamkoliv teď vlezu, tak budu strašně zklamaná.
0: Myslím, že Eva nastavila tento žebříček, nechoďte, prosím nechoďte. A to se tady prezentují různý koncerty. Jo. Nechoďte už na jiný koncerty.
1: Myslím, že Leoš ti poděkuje.
0: Jo, takhle.
2: Každou středu večer se na

0: FIFA World Cup 2026.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
1: Bila, to dobré začíná u nás.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
8: Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno. I Třebíč. Nice boy.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
9: Vstávej,

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2, prosím vás.
1: Ne,
0: jo, Zorko, musím.
1: Ne.
0: My jsme říkali, jaké téma zajímavé ze světa dáme, ale pak Zorka řekla, co zažila a to přebylo naprosto všechno. Tady mám fakt zajímavosti.
1: Ale lidi to nezajímá.
0: Z Japonska, z Ameriky, jsou tady rekordy, všechno možné. Tohle to, co Zorka zažila a řekla mi to, musíme dát, protože o tom bude psát brzy bulvár na celém světě, minimálně v Čechách.
1: Ale prosím,
0: Zorka, dámy a pánové, jela tramvají.
1: A já jsem to jenom tak plácala a říkám, hele, jela jsem tramvají. A Tomáše to tak zaujalo.
0: Ne, protože říkám, počkej, tak to je téma jasný. A kdo ví, jestli na jeden vstup, já si myslím, že máme na celé vysílání města ráno.
1: Jsou časy, bývaly časy, kdy jsem se najezdila tramvajema dost. No, tak
0: to byly, no, samozřejmě.
1: To byly, no.
0: Byly časy, kdy si nejezdila ještě vůbec tramvajema, samozřejmě.
1: No,
0: to jsi nebyla ani na světě.
1: No, ale já jsem chtěla říct, že jsem z koncertu Evy Farné jela tramvají. V tom obřím slejváku, jo, to všichni, kdo to zažili, pochopí, to bylo neuvěřitelné. Ta Eva opravdu má asi s nějakým božstvem nějaký smlouvy, protože skončil koncert, 5 minut na to se spustil ten obří slejvák, takže jako o tom, jak vypadají dneska věci, které jsem měla na sobě, ani nebudu mluvit. Ale no, bylo to fascinující, jak všichni úplně promokli a teď se ty mokrý, promočený těla na sebe lepily v té tramvaji. Bylo to jako fascinující to bylo.
0: A teďka mi řekni, z jakého úhlu pohledu, protože já jsem si představil bohužel tu pachovou stopu, jako jak se...
1: Ne, právě, že vonili všichni deštěm.
0: Vonili deštěm.
1: To bylo tak
0: romantický.
1: Lásko
0: voní deštěm.
1: Fakt, ty lidi vonili deštěm.
0: Nebylo to jako, když smokne pes náhodou.
1: No, jakoby trošku, ale my jsme všichni smrděli stejně, to je na tomto krásný. Víš, jak jsme všichni byli promočen, tak jsme vlastně jakoby smrděli stejně, mi přišlo, aha, víš.
0: Takže to bylo,
1: vlastně jako by třeba 200 zmoklých psů v tom vagónku.
0: Taková pachová jako hegemonie. Taková
1: byla to pachová hegemonie, ty jsi to nazval úplně poeticky, to byla pachová hegemonie. A to, no, ale bylo to nádherný a ještě to bylo tak, že já jsem se potřeba do té tramvaje jakoby narvat.
0: Ten jméno PH, to je zkrátka pachová hegemonie.
1: Ano.
0: To je fascinující. Vy jste zažili, prosím vás, kdo jel se Zorkou v tramvaj a společně se spolu páchli.
1: Jenže ty víš, umíš si představit, jak ta tramvaj vypadá po koncertě Evy Farní.
0: A zpíváte, zpíváte
1: si. Počkej, a my jsme byli tři a potřebovali jsme se do tým tramvaj narvat. Takže takový to, že ta tramvaj už je narvaná k prasknutí, ale ty se tam prostě ještě narveš a za tebou se sotva zavírají ty dveře.
0: Zorka jsem narvala poslední a tím vystrčila ze předu řidiče.
1: Zas tak velká nejsem.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si s celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
9: děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
0: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
15: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Odpolední show na Evropě 2. Den jsem si odpočal od vytáčení a není to špatný pocit.
3: No tak to je jasný, to je jak balzám na duši, chvilku neslyšet ty hrůzy.
2: Kdybych si mohl odpočinout ještě třeba, nevím, 2, 3, 4 roky, volal bych s nás určitě.
3: Ale to by se ti začalo stejskat. Víš, jak to je.
2: Vytáčím.
4: Ano, Tomáši.
2: Máti, nazdar.
4: Ahoj.
3: Dobrý den, maminko.
4: Ahoj, ahoj.
3: No tak už je zpátky ten kluk.
2: Jsem tady.
4: No jo, zaplať vám Bohu.
3: My jsme se ale o tobě nebavili včera, Tomášku.
2: Buďte v klidu, já jsem byl moderovat akci a tam lidi o tom mluvili se mnou. Říkali mi, slyšel jste, co říkala ta Zorka s tou mámou zase o vás? Říkám, ne, neslyšel.
3: A my jsme o tobě a my jasně. Vůbec nemluvili.
2: Takže mi to všechno celý mi to převyprávili, tak vám moc děkuju.
4: No nemáš záč, ale tak hele, my jsme nelhali, ale my jsme neřekli, jako já si nejsem vůbec vědomá toho, že bychom se nějakým způsobem jako do tebe jako nějak...
3: A hlavně Tomáši, o kom se mluví, ten žije, na to pamatuj.
2: Pravidlo existuje, že lež zabolí, ale pravda ještě víc.
4: No jo, no. Hele, a co budete dělat?
2: No pracujem.
3: No vysílat.
2: Co myslíš?
3: Vysílat budeme. No.
4: Ale ne, hele, já o tom taky přeji, já jsem teda taky v práci, ale dneska je takový horko, že mám pocit, že se brzo vypařím z té práce.
3: No, tak to by byla hodně velká pára, to se nestane.
2: Matka, přesně, to matka sublimuje, z pevného rovnou do plynného.
4: No, a tak a jaký to dopadlo, Tomášku, včera?
2: No, hezký to bylo.
3: Prý byl šikovný, lidi se smáli, hodně fórů tam dal.
2: No, fakt, jo, to jsem říkal, jo.
3: No, on je přehnaně skromnej, ale lidi byli nadšený.
2: Jo, jo, asi jo.
4: No. Jo, to má taky po mně, no.
2: Ty odcházeli prostě jako z Evy Farný, opravdu z toho mého moderování.
3: Doteď z toho běží storíčka.
2: Lepší na Instagramu. Lepší moderace, to jsem nezažil. Nikdy.
3: Doteď jsou z toho Reelska.
4: No. No, tak dobře, tak si hele, povídejte, já nemám čas, já jsem v práci.
2: Tak zítra.
3: Aha, pardon,
2: čau zítra, ahoj. Zorko, to ti ještě řeknu, jo.
3: To mi řekneš.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
10: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
12: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
13: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
14: Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkujeme.
14: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
16: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
17: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
18: La la la la la.
0: teď.
15: Užívej si Evropu 2 až do večera.
0: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
15: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
18: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
15: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
18: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
19: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
20: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
21: 26. se na vás těší u Alberta v Česlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.

0: 16. hodina, jsou tu další zprávy, s nimi Káťa Podraská, hezké odpoledne z Evropou 2 a z odpolední show.
1: Krásné odpoledne. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Většina Čechů věří, že se dokážou přizpůsobit změnám na pracovním trhu. Aktivně se přitom na jeho proměny připravuje 37% lidí. Vyplývá to z průzkumu nadace České spořitelny a agentury Ipsos, který dnes v Praze zástupci obou organizací představili novinářům. Více než polovina dotazovaných se učí experimentováním a ne vždy dotáhnou věci do konce. Výrazné obavy z budoucnosti nepociťuje přes polovinu ekonomicky aktivních Čechů. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Správa železnic v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově na Sokolovsku. Bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. Nová cyklotrasa naváže na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Na dnešní konferenci Českého svazu ledního hokeje to řekl viceprezident svazu Petr Bříza, který nevolební konference při absenci prezidenta Aloise Hadamčika řídí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D11 mezi 76. a 70. kilometrem ve směru na Prahu. Zdržet vás může pomalu jedoucí vozidlo a opatrně taky na D2 na 56. kilometru ve směru na Bratislavu. Levý pruh je tady uzavřený.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno v horských oblastech při přechodně zvětšené oblačnosti ujediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem Azorkou.
0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a my máme pro vás za chvilku zajímavost, výrobek, o kterém Zorka vůbec nevěděla.
5: Co já jsem se dozvěděla, že existuje.
0: Buďte s námi.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já letím na dovolenou s rodinou a se svými přáteli a jejich rodinami.
1: Ano.
0: Je to vlastně vůbec poprvé, kdy se naše rodina vydá s jinými rodinami a jejich dětmi na nějakou dovolenou.
1: Nebyli jste nikdy.
0: Nebyli.
1: Nabízí to radosti i úskalí,
0: ano,
1: to víš.
0: Ano, to si jsme jistí tím všichni samozřejmě.
1: Jasně.
0: A teď jsme všichni v takovém tom napjatém očekávání, s jakou se vrátíme. Jo?
1: Jasně, no.
0: Protože pochopitelně je tam hodně proměný.
1: Hele, vrátíte se podle mě v dobré náladě, se spoustou zážitků, ale o pár přátel chudší.
0: No, to je možné samozřejmě.
1: Bude o pár přátel míň, ale samozřejmě. Život bude stejně kvalitní.
0: Nebo budu mít o manželku méně možná.
1: Možná nebo o manželku, jsou různé varianty.
0: No a nicméně já jsem mi Zorce vyprávěl, jak to balíme, ty kufry, že jak tak probíhá s tou rodinou, jak to náročný, protože tam jsou nějaké ty váhové limity. A říkám, že jsem byl koupit váhu na kufry ještě, abych to nemusel teda řešit a doplácet zbytečně. A Zorka říká, prosím, ty to máš, váhu na kufry, ty mě chceš rozesvát. A říkám, co jako, jak to asi vypadá, to je nějaká jako obrovská váha, kam to dáváš, nebo co? Říkám,
1: Zorko, já myslela, že to je na těch letištích, no, jak říkám, mají takovou tu obrovskou.
0: Zorko, ty neznáš takovou tu ruční váhu na kufry digitální, prosím, ty co? Přátelé, asi každý z vás už někdy použil.
1: Já jsem úplně nadšená z toho, co jsem se tady dozvěděla.
0: Ruční váhu na kufr, je to předmět, který se vezme do ruky, má na sobě displej, zapne se to, na to se pověsí kufr a ono to ukáže přesnou váhu toho kufru.
1: No a já jsem vůbec netušila, že něco takového existuje.
0: A Zorka teďka objevila normálně nový svět úplně.
1: Mně to přijde úplně geniální, jak to, že jsi mi o tom nikdy neřekl.
0: Ty jsi objevila nový kontinent, vlastně Ameriku.
1: No, takže to prostě dáš jenom jakoby do ruky,
0: ano.
1: Chytneš ten kufr,
0: ano.
1: Automaticky víš, kolik váží.
0: Zvedneš no,
1: tak
0: ten
1: to potřebuju celý život.
0: S tou váhou v ruce.
1: No. Jakoby třeba 20 let už jsem to měla vědět tohle.
0: Zorko, ten předmět stojí třeba nejlevnější, co tam mají třeba 190 korun. A kolik si doplácela celkově? Už asi 190 tisíc, ne? Tak nějak.
1: Asi tak. A hlavně u poslední dovolen mě to vytrestalo teda. To, když jsme se vraceli, tak jsem platila za nadváhu, ale kufr byl v pohodě.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 tisíc odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví z pomyšl likviduje sklady.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
1: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
10: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Kolegyně Hejdová byla na kompletním vyšetření své osoby, tedy fyzické schránky, svého korpusu.
1: No, říkáš to moc krásně. Říkala jsem si, že letošní rok zasvětím prevenci, což by měli udělat i ti další, kteří tu prevenci třeba trošku zanedbávají. Tak se o tom pobavme, jo.
0: Já ti závidím, protože samozřejmě bych měl jít už taky dávno na nějakou celkovou prevenci. Já jsem měl naposledy před 2 lety, podle mě, nebo kdy.
1: A já jsem hlavně člověk, který jakoby praktického lékaře neobtěžuje, dokud není problém, což je ten špatný přístup.
0: A to nějak obtěžuješ jinak, jo?
1: Já ho obtěžuji, no. Je mu to vždycky krajně nepříjemné.
0: Já tam třeba chodím normálně, ale neobtěžuju ho, ale Zorka prostě přijde.
1: Já teda obtěžuju trošku. Ne, ale tak rozumíš mi, já si říkám, jako proč bych se objednávala jen tak jako k praktickému a seděla tam v té čekárně a vlastně jako by ztrácela, plýtvala jeho časem doslova, když mi nic není. Rozumíš?
0: Chápu.
1: Ale to není úplně správný přístup, to taky víme.
0: A víš o tom, že jsou i praktické lékaři, kteří jsou dost nepraktický, jakoby, no?
1: To nevím.
0: Jsou fakt.
1: Jo.
0: V životě osobním třeba.
1: Aha.
0: No to je jedno.
1: Jo.
0: A, takže ty jsi byla na vyšetření a prakticky lékař tě vyšetřoval globálně.
1: Ano, a já jsem chtěla jenom říci, že se nedivím už na ty doktory, ty ženský letěj.
0: Ano.
1: Jo, protože já jsem jako obdržela takový komplimenty dneska.
0: Ale
1: že,
0: prosím
1: že mám, já mám konečně jako, opravdu musím říct, že se mi podlomily kolena, když jsem vstala z toho lůžka.
0: Fakt? Hmm. Takže nejsi v pořádku.
1: Jako jsem v pořádku, ale prostě já jsem podstoupila i sono prostě a teď ten pan doktor tam jezdí přes to břicho, jestli všechno jako v pořádku a si říká, to jsou krásné játra. Celkově jako by musím říct, ty vaše orgány jsou opravdu jako hezký orgány máte. A já musím říct, že takhle mou vnitřní krásu ještě nikdo takhle nikdy nedocenil.
0: Jsi krásný střevo, Zorko.
1: Se mnou. Žhavý novinky Evropy 2. Damiano de

0: Pedro Pavia. Maximum nový muziky.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany. Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
2: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
3: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
5: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. My se ještě vracíme rychle, takzvaně telegraficky, k Formuli 1, protože ano. Mám tady naštěstí i komentátorku Formule 1,
1: je to tak.
0: Zorku Hejdovou, která se stává v podstatě odbornicí, já už jsem to říkal.
1: Hele, mimochodem, ty jsi neslyšel včerejší kvíz na tohle téma.
0: Neslyšel? Počkej, ono bylo Formule 1 kvíz, jo?
1: No, byla rychlá kola a zpravidla jako většina otázek byla na Formuli.
0: Aha.
1: Já jsem reálně mohla být na Berínce.
0: No.
1: A jednu jedinou otázku jsem pokazila.
0: Jakou?
1: Svou neuvážlivostí a nevzdělaností, kolik bodů mají za vlastně jeden vyhraný závod.
0: 25.
1: No, je to tak. No. A já jsem to věděla, ale prostě takový ten poslední moment, jak spochybníš sám sebe, zazmatkuješ a klikla jsem na 30.
0: Aha, jo? Tak to ne, no.
1: Dala jsem 30.
0: To je obrovská chyba, takže nejsi taková odbornice, jak
1: takže nejsem taková odbornice, 30 jsem dala, bylo to neuvážlivý a to mě se sadilo asi na 70. místo.
0: A to je hezký, to je hezký úspěch.
1: Jo, z tisíce dobrý.
0: Tak samozřejmě ta Formule 1 měla kdysi spoustu jiných parametrů, které už tam dneska nejsou. Jo.
1: Mění
0: nebudeme,
1: se to.
0: Nebudeme se bavit o motorech a tak dále, elektrifikaci. Budeme se bavit o grid girls, neboli těch holkách, které stály dříve se slunečníky nad jezdci v těch monopostech, než odstartovali.
1: Ano. No to už je dneska nepřijatelné.
0: Přesně. A
1: to je nepřijatelné.
0: Je to nepřijatelné v rámci jakoby, toho ponížení té ženy v nějakých plavečkách, která stojí a drží deštník nějakému týpkovi v autě. Že? To jako není možný už dneska.
1: No tak jako Kim Kardashian tam byla v něčem podobném a taky Luizovi tam.
0: A teď
1: tam
0: budeš.
1: No, nevím,
0: a tak to je jeho partnerka, ale že? To je
1: něco jiného. To je
0: partnerka.
1: Je to něco jiného. Máš
0: ale vlastně to se zrušilo z hlediska toho, jako vlastně toho, jak to říci, nastavení ženské a mužské otázky.
1: Ano.
0: A mně by se líbilo, kdyby to tam bylo zpátky, protože ty jezdci samozřejmě jsou potom na tom horku, ale že by to bylo normálně muži, ženy, že by, kdo by chtěl, tak by
1: prostě
0: to mohl
1: dělat. Prostě klasická práce jako
0: a
1: taková.
0: A proč tam musí být v plavkách, že jo?
1: Jasně.
0: A proč tam musí být normální
1: tam nemůžou být nahý. proč tam musí v plavkách, co rovnou nahý.
0: Úplně nahatý. A kdyby se líbilo, kdyby to byly takový ty představci toho drsního hospodskýho, který nosí ty slunečníky do zahrádku, ne?
1: Jo.
0: Takový ten, vlastně ten polonastraný. Jasně,
1: no. Ježíš, to by nikdo nemohl říct nic.
0: Přesně, bouchne tam ten slunečník. Tomu Hamiltonovi. Tady to máš. A odejde zase. Kdyby to bylo super.
1: Jo?
0: Teďka jim horko jenom zbytečně, protože to nikdo nechce dělat. Jakoby.
1: No, tak oni tam mají nějaký stínek, kam se schovat.
0: Jo.
1: No a hlavně tam mají ty ručničky na otření. Jo, tak ty vlastně se taky kradou.
0: Jo, vlastně, ale ten Kimi ho nemá už.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Vyhneme už zase.
4: Kovboj Woody, Buzz Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Elena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
5: Jsem rád, že se zase hádají.
3: Moje řeč.
4: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Buzz Raketák, kovbojka Jesse a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
3: To je konec!
4: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
6: Aha, jsem žabletka! Pojď si hrát!
4: V pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jackem Antonoffem. Toy Story 5, příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. Zbohem hračky.
2: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: přijďte zažít olympijskou atmosféru.
10: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
9: Poprvé u nás.
10: 23 sportů.
9: 101 disciplín.
10: 3,5 tisíce sportovců.
9: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
10: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
9: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
10: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Vaše hlavní město Praha.
11: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
13: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
14: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
15: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
16: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: aplikaci NFC Tron.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Evropa 2.
3: I see a million faces I'll never know.

0: 17. hodina odbyla, to znamená, že Káťa je připravená. Jsou tu další zprávy na Evropě 2.
1: Krásné odpoledne. Po necelém roce se opět na brněnský okruh vrací kolotoč motocyklového světového šampionátu MotoGP. Organizátoři se těší, že tribuny Masarykova okruhu opět zaplní natěšení fanoušci z celé Evropy. Tomu by mohlo přispět i teplé počasí, jenže to by mohlo být teplé až moc. O víkendu totiž nejen v Brně mají teploty šplhat až k 35 stupňům Celsia. Britští archeologové objevili poblíž kamenného monumentu Stonehenge stopy po jeho starší a menší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Archeologové soudí, že vznikla asi o 500 let dříve a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. Napsal to web stanice BBC. A teď už Lucka.
2: Zavřený neratovický zimní stadion nahradí Odřín a mobilní kluziště. Bude sloužit hokejistům, školám i veřejnosti. Kluziště bude možné zastřešit nafukovací halou. Pokud se provoz osvědčí, vedení města zvažuje, že ho odkoupí a bude provozovat i po dokončení nového zimního stadionu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Real Madrid potvrdil příchod stopera Ibrahima Konatého. Španělský velkoklub dnes na webu informoval o tom, že s francouzským fotbalovým reprezentantem podepsal smlouvu do konce června roku 2030.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavené vozidlo máme hlášené na D8 na 18. kilometru ve směru na Ústí, tak opatrně. S časem navíc pak počítejte taky na D1 ve směru na Brno. Doprava se štosuje na mostě Šmejkalka.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude jasno až polojasno v horských oblastech při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 28 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: Země neomezených možností, tak se společně podíváme, s čím přichází v Japonsku tentokrát.
4: Vynález inženýra Masameno Nasaku. Evropa 2.
3: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Do Japonska se díváme skrz éter často, protože je to země nevídaných možností a různých zajímavostí, že? Které
1: pravda.
0: Jsou naší kultuře většinou na míle vzdálené.
1: To je taky pravda.
0: Nicméně teď chci mluvit o architektuře, protože v Japonsku se podařila skutečně nevídaná věc. Vytiskli dvoupatrový dům, který odolává veškerým přírodním katastrofickým vlivům, to znamená, ustojí i nejsilnější zemětřesení.
1: Oni to tam mají hodně tektonický, to je fakt, takže no. To je špičková země na to, na vývoj technologií proti zemětřesení.
0: Ano, a dokonce jmenuje se to, já myslela Steel House, to není Steel, Stealth House.
1: Neviditelný, jo.
0: Asi, no. A skutečně, oni se totiž potýkají prý i s nedostatkem kvalifikovaných různých jako pracovníků, rostoucími náklady, ale tohle je dům, který za 2 týdny vytisknou. Hmm. Vytisknou. A prostě bude tam stát, dokud nevím, co se stane. Prostě odolává skutečně to všem přírodním katastrofám. To je obrovský jakoby objev. Hmm. Samozřejmě to bude asi momentálně drahá záležitost, ale vždycky se musí člověk dívat do budoucna, že jednou to bude už třeba jako běžný, že si ty lidi takhle nechají tisknout tyhle domy, ve kterých prostě budou v klidu sedět, pít kávu a ani nepocítí třeba, že se ty desky, jak se jim říká, tektonické desky hýbou.
1: No jo, tak je to samozřejmě evoluce, to tištění těch domů. Já už úplně vidím, jak tam sedíš a říkáš, ale tady není, prosím vás, tady není záchod a koupelna. No, nám došlo tunel v tom 3. patře. No.
2: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
2: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin.

0: hory, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fén. Máme kdejaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč.
1: Bitch. Nice boy.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
10: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
11: Zpátky k muzice.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2. Den jsem si odpočal od vytáčení a není to špatný pocit.
2: No tak to je jasný, to jak balzám na duši, chvilku neslyšet ty hrůzy.
1: Kdybych si mohl odpočinout ještě třeba, nevím, 2, 3, 4 roky, volal bych s nás určitě.
2: Ale to by se ti začalo stejskat, kdy víš, jak to je.
1: Vytáčím.
3: Ano, Tomáši.
1: Máti, nazdar.
3: Ahoj.
2: Dobrý den, maminko.
3: Ahoj, ahoj.
2: No tak už je zpátky ten kluk.
1: Jsem tady.
3: No jo, zaplať vám Bohu.
2: My jsme se ale o tobě nebavili včera, Tomášku.
1: Buďte v klidu, já jsem byl moderovat akci a tam lidi o tom mluvili se mnou. Říkali mi, slyšela jste, co říkala ta Zorka s tou mámou zase o vás? A říkám, ne, neslyšel.
2: A my jsme o tobě vůbec nemluvili.
1: Takže mi to všechno celý mi to převyprávili, tak vám moc děkuju.
3: No nemáš záč, ale tak hele, my jsme nelhali, ale my jsme neřekli, jako já si nejsem vůbec vědomá toho, že bychom si nějakým způsobem jako do tebe jako nějak...
2: A hlavně Tomáši, o kom se mluví, ten žije, no, na to pamatuj.
1: Pravidlo existuje, že lež zabolí, ale pravda ještě víc.
3: No jo, no. Hele, a co budete dělat?
1: No pracujeme.
2: No vysílat.
1: Co, co myslíš?
2: Vysílat budeme. No.
3: Ale hele, já jsem o tom taky přijel, jsem teda taky v práci, ale dneska je takový horko, že mám pocit, že se brzo vypařím z té práce.
2: No, tak to by byla hodně velká pára, to se nestane.
1: Matka, přesně, to matka sublimuje, z pevného rovnou do plynného.
3: No, a tak a jak ti to dopadlo, Tomášku, včera?
1: No, hezký to bylo.
2: Prý byl šikovný, lidi se smáli, hodně fórů tam dal.
1: Fakt jo, to jsem říkal, jo.
2: No, to on je přehnaně skromnej, ale lidi byli nadšený.
1: Jo, jo, asi jo.
3: No. No, jo, to má taky po mně, no.
1: Ty odcházeli prostě jako z Evy Farní, opravdu z toho moderování.
2: Doteď z toho běží storíčka.
1: Lepší na Instagramu. Moderace, jsem, to jsem nezažil.
2: Doteď jsou z toho Reelska.
3: No, no. No, tak dobře, tak si hele, povídejte, já nemám čas, já jsem v práci.
1: Tak
2: aha,
1: zítra.
2: Pardon,
1: čau
2: na zítra,
1: ahoj. Zorko, a to ti ještě řeknu, jo.
2: To mi řekneš. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
7: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
8: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní povolení.
0: Na Evropě 2. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
14: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
15: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
16: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
15: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: Forgot the
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My se budeme loučit, po nás Evropa 2 Music Chart.
2: Nejprestižnější hitparáda českého éteru.
1: Je to tak. A my zítra od 15. hodiny nejprestižnější odpolední show na Evropě 2. Žádná jiná odpolední show není prestižnější než ta naše tady v tom rádiu.
2: Aspoň my si to myslíme.
1: No není.
2: Jo, takhle v tomhle, v tomto rádiu.
1: Když jsi jediná show odpolední, tak jsi nejprestižnější.
2: No, vlastně máš pravdu v tomto rádiu, ale už nemůžeš třeba říct této budově.
1: To ne, to nemohu.
2: To už nemůžu. A dokonce nemůžeš říct ani na tomto patře.
1: To nemohu.
2: To nemohu.
1: Ale skutečně jsme nejlepší odpolední show v tomto rádiu.
2: A to zní skvěle. No. A s tímto pocitem já budu dneska usínat.
1: Dobře, tak je vidět, že už máte dlouhodobé manželství. Já zkusím
2: tohle jiný. Je to, co mě dneska bude hřát.
1: Zkusím něco jiného, ještě stále. Každopádně mějte se krásně a v pátek se na vás od 15. odpolední hodiny těšíme.
2: Tak tak, hezký večer.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukič, Co je ti holka, přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého sboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou.
5: Zbor je skupno formácie, anče bosáka dělala někdy po svoje, po se rozpadal.
4: Pro režisérku Uršku Djukič jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
5: Lucia, ale prosím nesáňaš, pak si s námi?
4: Snímek Co je ti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Ta happy photo, happy photo, happy photo, to. Když fotokniha, tak happy photo. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od Happy Photo za 299 korun. www.happyphoto.cz
3: Evropa 2.

0: blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa 2.cz.

0: takže po 18. hodině hitparáda, ale taky ještě zprávy stíháme na Evropě 2.
1: Krásný podvečer. Největší jezero ve střední Evropě Balaton se potýká s nedostatkem vody a situace začíná být kritická. Podle odborníků z Maďarského národního generálního ředitelství pro správu vod se týden co týden situace zhoršuje. Optimální hladina vody v Balatonu pro letní období by podle nich měla být mezi 110 až 120 cm. Nyní je to 80 cm. Hledání bytu k pronájmu se v poslední době komplikuje. Pronajímatelé si s nárůstem zájmu o bydlení pečlivě vybírají, komu nemovitost pronajmou. Vyplývá to z analýzy realitní platformy bezrealitky.cz. Na jeden nájemní inzerát v Česku podle dat bezrealitky reaguje nyní asi 30 zájemců, v Praze pak 50. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: Ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku se lidem otevřela nová lávka přes říčku Lomnou. Pomůže pěším a cyklistům zvýšit jejich bezpečnost, protože nebudou muset po mostech, po kterých jezdí i auta. Původní lávku zničila v roce 2024 povodeň. Nová je uspůsobená tak, aby bylo možné z ní při hrozící povodně demontovat zábradlí a nekladla vodě takový odpor. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Česká fotbalová reprezentace v těchto chvílích nastupuje do druhého zápasu na světovém šampionátu. Svěřenci trenéra Koubka za sebou mají prohru 1-2 s Jižní Koreou. Nyní se utkají s Jihoafrickou republikou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravu aktuálně brzdí omezení na D1 na kilometru 353 ve směru na Ostravu. Levým pruhem tady kvůli prácem na silnici neprojedete. S časem navíc pak počítejte taky na D35 mezi 132. a 133. kilometrem ve směru na Olomouc.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká jasná až polojasná obloha v horských oblastech při přechodně zvětšené oblačnosti ujedněle s přeháňkami nebo bouřkami. Zítřejší nejvyšší teploty 28 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 startuje Evropa 2 Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Opět se hlásím s nejprestižnější českou hitparádou a pojďme zjistit, co vás baví, co máte rádi, pro co jste hlasovali na Evropa2.cz.
3: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
0: Zase dneska začínám fotbalem hitparádu na Evropě 2. Totiž zaujalo mě, když jsem se dověděl o dvou amerických fanoušcích fotbalu, co vyhráli netradiční, tady to nazvali práci snů. Za sledování všech 104 zápasů letošního mistrovství světa ve fotbale, tak získají pánové 50 tisíc dolarů, neboli milion korun. Nicméně má to pochopitelně háček, musí celou dobu tihle dva muži sedět v prosklené koji v New Yorku na Times Square a tam zase na oplátku je sleduje každý, kdo jde kolem, což na Times Square je asi miliarda lidí. Nebo je to samozřejmě méně než miliarda, ale ona dohromady to klidně miliarda být může, protože nejenom ti lidé, co jdou kolem, tak je mohou sledovat, ale i lidé na sociálních sítích, takže kdyby se to sečetlo, tak určitě miliony lidí a párů očí, tak se na ně prostě dívá. A o co teda jde? Je to propagační akce, jak asi jste se dovtípili, a to americké televize Fox, která chce vyvolat zájem o své placené vysílání z turnaje. Dvojice uspěla v castingu mezi tisícovkami zájemců o to, co Fox nazvala prací, jež se vyskytne jednou za život. Dvojice navíc nemá za úkol se jenom dívat na zápasy, očekává se od ní taky, že bude vytvářet obsah na sociálních sítích a komunikovat s ostatními fotbalovými příznivci. Takže vlastně se otvírá to už mnohokrát propírané a probírané téma, že fotbal je v Americe nebo v Severní Americe, v USA, tak je to sport, který není teda úplně na okraji zájmu, ale prostě není to sport číslo jedna, jako ve zbytku světa. Takže vlastně je to i způsob, jak právě k fotbalu, neboli soccru, jak se nazývá fotbal ve Spojených státech, tak jak přilákat právě americké diváky. No tak, kdybych to měl stočit k tomu, co teď začíná na Evropě 2, to znamená k hitparádě Music Chart, tak já bych vám teď měl spíš naopak platit za to, že na fotbal nekoukáte, protože Zrovna to tak vyšlo, že v době čtvrteční premiéry naší hitparády tak hraje česká reprezentace svůj druhý zápas na šampionátu. Čili zdravím spíš nedělní posluchače reprízy, myslím, že vás je víc. No a pojďme se teda pustit do 24. letošní Music Chart s Bobem Švarcem. Těší mě a hned taky tady nabízím novinku číslo 1. Takže hurá do toho, pojďme se věnovat dvojici Antonín Herbeck a Brandon. Začínáme. Let's go!

My už jsme začali hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle byla první soutěžní novinka. Od světově znějící dvojice se nebojím klidně říct, protože na jedné straně je český hudební producent a skladatel Antonín Herbeck a na straně druhé americký zpěvák Brandon. Po songu If We s Julie Ross, tak Antonín Herbeck představuje opět takhle česko-americkou spolupráci. Navíc zpěvák Brandon je z Nashvillu, čili jestli jste slyšeli trošku ten nádech country v tom, tak správně jste to rozklíčovali. Je to tak a je to prý klasický vztahový song, ovšem podaný s příjemnou dávkou temné intimity. Text zachycuje moment, kdy někdo říká nenávidím tě, ale přitom vám v noci píše ještě nespíš. Pokud tím pádem máte rádi písně, které nejsou jenom o prvoplánové lásce, ale o té toxické, návykové, neboli já tě chci, i když vím, že bych neměl, tak Under Your Skin by vám měla sednout. Je to prý píseň pro třetí hodinu raní, kdy projíždíte staré zprávy a chcete si někoho připomenout, ale zároveň zapomenout. Tak já připomínám, abyste nezapomněli, že tohle byla novinka číslo 1, Antonín Herbeck a Brandon. A jdeme rovnou na novinku číslo 2 a dá se říct, že pánská jízda pokračuje, protože zase je to muzikant a to Michal Schulte.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. Taky jsme si teď poslechli druhou dnešní soutěžní novinku. Německý zpěvák Michael Schulte taky má na svědomí. A nejenom tuhle novinku, tuhle píseň, ale celé nové album vyšlo. Jmenuje se Beautiful Reasons a 16 písní je na tomhle albu. 16 prý tracků plných emocí, hlubokých textů a naděje. S tím, že ale tady ta skladba Lovesick se jmenuje, tak je hlavně takový svižný rádiový single, takže tím pádem se možná trošku vymyká z celé té desky. Ta je prý pro Michala Schulteho velmi osobní, věnoval ji totiž své ženě a dvěma dětem. Mnoho písní tak vzniklo díky jejich společným zážitkům a to potvrzuje, že i na obalu desky taky fotografie právě z rodinné dovolené v jižní Africe. A Michal Schulte vzkazuje svým fanouškům, užívejte si a važte si i těch nejmenších radostí v životě. Tak to já bych klidně i podtrhl, s tím naprosto souhlasím. No a pojďme si říct, že taková malá radost může být i hlasování v hitparádě Music Chart na Evropě 2, takže klikněte k nám na web a tam, když v tom žebříčku dáte někomu hlas, uvidíte, že z toho budete mít právě takovou malou radost, že jste něco ovlivnili a někoho třeba někam posunuli. Třeba na 20. místo, kterým dneska jako obvykle začínáme a je to teda zároveň, musím říct, i loučení po 7 týdnech a to s kapelou Giant Rooks.

0: námi, než za námi. Naprostá většina, dá se říct. Takže i 18. místo za chvilinku a Ale Farben a René Miller. Nicméně bude toho jako vždy více než v uvozovkách jenom žebříček top 20. Pochopitelně tady mám témata další, co mě tak zaujala různě. A je teda fakt, že svět muziky za těch uplynulých pár dní od poslední chart tak ztratil jednu velkou osobnost. A sice zpěváka, který si říkal Oliver Tree, nebo on se tak vlastně částečně jmenoval. A měli jsme ho i tady u nás v hitparádě. A já dokonce jsem se setkal s tím, když se všude psalo o jeho tragickém úmrtí, takže mi někdo říkal, kdo to jako byl, Oliver Tree. Tak jsem dotyčné osobě pustil pár věcí, na kterých se podílel a hned bylo jasno. Takže Oliver Tree, i toho probereme dál v hitparádě na Evropě 2 a spoustu dalšího. Nenechte si to ujít.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
8: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jubi! Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
9: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
8: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
9: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
8: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
10: Mateří douška právě v prodeji.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Každý den. Takže i dnes sypeme na Evropa2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
12: Ale milej divo, na s tím chodí 14 dní a

0: to si mal dobiehle Aliku, veď?
1: Denne čerstvé v sekci pořady a záznamy na Europa2.cz. To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Trby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. 250 000 z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz, držíme ti flek i na Instagramu. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spousta

Tak já myslím, že jako ukázka stačí. Oliver Tree a Robin Schulz dohromady s touhle skladbou byli úspěšní i v naší chart na Evropě 2. Oliver Tree minulý víkend zemřel při tragické nehodě vrtulníku, respektive dvou vrtulníků, protože došlo ke srážce dvou strojů v Brazílii a v jednom z nich byl právě Oliver Tree, tenhle svérázný umělec s ikonickou ofinou a výrazným líčením. Nicméně bylo toho víc, pochopitelně, než jenom ten jeho výrazný vizuál, výrazná image. Oliver Tree, vlastním celým jménem Oliver Tree Nickel, muž, který střídal žánry i módní styly, tak se narodil 29. června 1993 v kalifornském Santa Cruz a s hudbou prý experimentoval od dětství, takže už ve svých 17 letech vydal první album, tehdy spolupracoval s americkým DJem a zpěvákem, kterého známe jako Skrillex, a poslední album, když teda první takhle záhy vyšlo, tak poslední vlastně nedávno, album Love You Medley, Hate You Badly, tak vyšlo 24. dubna letošního roku a právě během turné k tomuhle albu tak se stala nehoda vrtulníku, při které zahynul. Tohle turné mělo v červenci zavítat i k nám do České republiky, do Prahy. Koncert se měl odehrát v pražském Lucerna Music Baru 13. července jako jeden ze 70 koncertů ve 30 zemích. A teď teda dvě zajímavosti, co podle mě asi málo kdo tušil, a to myslím i mezi těmi, co znali tohohle zpěváka, protože Oliver Tree, tak si myslím, že byl známější spíš svojí tvorbou zatím než jménem, aspoň třeba u nás. Takže tohle už jsou úplně perličky navíc. Jednak v květnu 2020 si splnil přání, které označil za svůj životní sen. Zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů jako majitel největší koloběžky na světě. Stroj, který údajně sám vyrobil, měřil na výšku 4 metry, takže největší a řekl bych i nejzbytečnější koloběžka na světě, ale rekord pokořen. Oliver Tree z toho měl prý obrovskou radost. No a druhá věc, která se teď hodně probírá, tak Oliver Tree totiž nedlouho před svou smrtí promluvil o tom, co bude s jeho nemalým majetkem, až on tady nebude. Takže kdyby trochu tušil, že se může něco stát, a prozradil teda, že všechny jeho peníze získá jim založená nadace s názvem Umělecké granty doktora Olivera Tree pro dětské talenty, a bude se jednat o to, že vlastně ta nadace bude poskytovat podporu konkrétním talentovaným dětem podle rozhodnutí výboru nadace. Takže originální týpek Oliver Tree, to si člověk skoro říká, čeho všeho bychom se ještě od něj třeba dočkali. Bohužel nedočkáme, už můžeme jenom vzpomínat a případně si pustit to, co tady zbylo po něm. Oliver Tree. Maximum muziky. Music chart.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle bylo 15. místo a Two Colors a jejich loučení po 7 týdnech, což je vlastně úplně jiná situace, než v jaké je Nessa Barrett. Ta je tady ještě relativně krátkou dobu, takže za chvilinku si ji můžeme užít na 14. místě a tipuju, že i za týden tady s námi bude. Teď ale první dnešní future hit, o kterém se dá spolehlivě říct, že tady bude i za týden, protože už to bude soutěžní novinka. Dneska je to novinka mimo soutěž a s ní Collins Obina Shibuze, neboli Shibuzi, takhle ho známe všeobecně, tohle amerického hudebníka, zpěváka, skladatele a hudebního producenta, který se proslavil hlavně spoluprací s Beyoncé na dvou skladbách z jejího studiového alba Cowboy Carter. On sám ale ve stejné době tak vydal svůj vlastní country single A Bar Song Tipsy. Možná se na něj vzpomenete, už proto, že ten opravdu byl úspěšný a tak se umístil na vrcholu spousty žebříčků, včetně hitparády Billboard Hot 100. No a vydal novinku Shibuzi s názvem Born to Die, která je předzvěstí jeho nové desky, čtvrté studiové desky, ta by měla být někdy v průběhu léta a jako teda ochutnávka z tohohle alba právě dnešní první future hit.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hits.

Pojďme si shrnout, co jsme slyšeli před chvilinkou na 13. místě a co nás naopak za chvilinku čeká na místě 12. a 11. Vlastně je to závěr první hodiny dnešní chart, čili už se můžeme těšit na hodinu druhou. Tak 13. místo před chvilinkou, na něm Rasmus a Nico Wilhelm s novinkou z minulého týdne a novinka z minula i za chvíli právě na místě 12. S ní je tady Damiano David. A pak teda už místo 11. a 5. týdne, ale ne úplně velký, z minulého 6. na 11. tak takhle lehounce spadla Charlotte Gott.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Ani to nemusím přiznávat, to se pozná, že jsem taky ovlivněný, já bych se nebál říct, zblblý fotbalovým šílenstvím, takže teď mi do úst leze místo klasického, že jsme v polovině dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, tak leze mi tam, že jsme v poločase, že prostě je tady poločasová přestávka, za námi první poločas, první polovina dnešní chart, která má pořadové číslo 24 v letošním roce, a nebo taky je 687. celkově. A zatím vypadá takto. Na 20. místě po 7 týdnech se loučící Giant Rooks, místo 19. Afrojack, Sia a David Guetta. 18. pozice Alef Arben, René Miller, na 17. tedy Swims, 16. Kygo, Khalid a Griffin. Na 15. pozici taky se loučící po 7 týdnech Two Colors. Nesaberet 14. Na 13. místě novinka z minula Rasmus a Nico Wilhelm. Novinka potom i na místě 12. Damiano David. A na místě 11. Charlotte Gott, je to zároveň i pát týdne z minulého 6. místa na dnešní 11. No a než se vrhneme teda na top 10, tak musíme probrat novinky, jak ty, co jsme slyšeli, novinka číslo 1 Antonín Herbeck a Brandon a novinka číslo 2 Michael Schulte, tak mám tady i novinky další, hned na začátek 2. hodiny, a rovnou je tady s novinkou číslo 3 Ariana Grande. Let's go!

Přiznám se, že už jsem trošku rezignoval na snahu o správnou výslovnost jména zpěvačky, od nich jsme právě teď v hitparádě Music Chart na Evropě 2 slyšeli dnešní třetí soutěžní novinku. Já vlastně vždycky se toho děsím, když mám o ní mluvit. Ariana Grande, to čteme u nás v Česku a já už jsem si to několikrát hledal. Výslovnost je nějaká v angličtině, jiná zase ve španělštině, tak asi pojďme zůstat u té naší české Ariana Grande. Proč ne? Oni si taky nelámou hlavu s tím, aby správně vyslovili česká jména. Ariana Grande je tady teda s novinkou, která se jmenuje Hate That I Made You Love Me a je to novinka z jejího 8. studiového alba, které by se mělo jmenovat Petal, neboli okvětní lístek v překladu, a mělo by se jednat o tvorbu, která nese evropský šmrnc v sobě. Jsou tam zřejmé evropské vlivy, což je dáno tím, že se právě jak na tomhle tracku, tak celkově na novém albu podíleli Švédové. Švédský skladatel a producent Ilja a jeho krajan Max Martin. No a kdybyste se nechali teda nalákat touhle novou věcí, tak na poslední červencový den se chystá právě premiéra 8. studiového alba Ariany Grande. No a ještě teda po třetí novince si musíme dát čtvrtou soutěžní a s tou je tady taky zpěvačka, ovšem naše domácí Maela.

poslední soutěžní novinka v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2, novinka číslo 4 a s ní česká zpěvačka, ovšem v Londýně žijící, taky producentka, říká se Myla, a přichází s novým singlem, který se jmenuje Crying to God a ten otvírá prý téma hlubokého až posedlého zamilování a je taky dalším krokem k jejímu albu, které vychází teď v červnu. Novinka Crying to God kombinuje éterické vokály s jemným drum and bass beatem a zachycuje bolest lásky k někomu, kdo působí téměř posvátně a zároveň nebezpečně. Citace: je to ten moment, kdy si myslíš, že už si nad tím, ale pak toho člověka znovu uvidíš a všechno se vrátí, říká Myla. A píseň je součástí alba, které se tematicky pohybuje na hraně reality a vnitřního světa. Projekt otevírá témata lásky, úzkosti, fantazie i obsese a přináší intimní pohled do emocí, které bývají často skryté, ale o to silněji prožívané. Takže kdo máte rádi tenhle styl, tak Myla je tady pro vás a u nás je jako novinka číslo 4 vedena. Tak třeba příště bude v žebříčku a my ho teď jdeme otevřít od 10. místa výše. Je tady top 10 a rovnou teda 10. místo a John Summit a Lavinia.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. 10. místo dnes obsadili John Summit a Lavinia, to už jsme si řekli, ale ještě je potřeba, kdyby náhodou to někdo nepoznal, říct, že na místě 9. teď byly Chinasky a taky, že se jim hezky povedlo poskočit vzhůru, protože jejich novinka ještě před týdnem byla na 17. pozici a dnes na pěkné 9. Takže šplh týdne. No a jinak teda za chvilinku po krátké pauze Avalon Rockstone na místě 8., ale taky, jak jsme zvyklí, dáme si hudební zpátečku. Dnes to bude hudební zpátečka z roku 2014, ovšem tak trošku s přesahem do aktuálního dění na hudební scéně. Takže počkejte si jednak na pokračování, top teď už 10 a taky na hudební zpátečku. Všechno už za chvíli.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle, co pode mnou zní ten hudební podklad, tak jasně signalizuje, že nás čeká hudební zpátečka. Potom taky 7. místo a Timmy Trumpet a Oaks a postupně cesta až na vrchol dnešního žebříčku. Ale pojďme se podívat na žebříček, jak vypadal 19. června 2014. To je právě doba, do které se s hudební zpátečkou vracíme. A dnes mimořádně sáhnu i mezi tehdejší novinky. Tam totiž například jako novinka číslo 3 byla Shakira.

No a takhle nějak to znělo vlastně celou dobu Shakira s obrovským hitem té doby. Samozřejmě jako novinka tady byla jeden týden a pak dalších 7 týdnů v žebříčku v top 20, do které teda té dobové teď vstupují 19. místem. Tam byly možná pro někoho dnes už méně známí Bingo Players.

Podle mě velmi povedená věc od Bingo Players. No a ještě jedna ukázka, pojďme si dát dobové šesté místo a tím si vlastně připomeneme i dobové One Direction.

taky moc pěkný. Nicméně musíme se už v tuhle chvíli věnovat prvnímu místu, takže vítězka to tehdy byla 19. června 2014. A já jsem už naznačoval, že to má trošku přesah i do současnosti. Totiž máme teď čerstvě za sebou povedené, skvělé, spektakulární koncerty Evy Farné. Tak právě Eva Farná a Leporello. To je první místo z toho 19. června před 12 lety.

Maximálních 7 týdnů vydrželi One Republic v hitparádě Music Chart na Evropě 2 s novinkou Need Your Love, takže teď po těch 7 týdnech jsme se s nimi rozloučili na 6. pozici, jinak za chvilinku pozice 5. a na ní dneska Silver Spoons a taky zpěvačka Aiko, mezitím ale ještě druhý Future hit a v něm teda v hlavní roli Bibi Rexa, ale nejenom ona, i když teda, jak říkám, ona je stěžejní, protože právě Bibi Rexa, tahle americká zpěvačka a skladatelka, tak vydala 12. června nové 4. studiové album s názvem Dirty Blonde. To obsahuje 14 skladeb, a to včetně hitu New Religion, na kterém se podíleli taky Faithless. Nicméně nás teď zajímá právě ta nová věc, jmenuje se Sad Girls a není to jenom Bibi Rexa, ale taky legenda David Guetta. Tak novinka mimo soutěž. Evropa 2.

0: Hitparáde Music Chart na Evropě 2. Už pomalu budeme rozdělovat medaile. Ta jedna z nich jenom těsně utekla sestavě Car Sleepers a Gerald Clark, teď jsme je slyšeli na čtvrtém místě. Nicméně, než se vrhneme na bronz, stříbro a zlato, tak ještě pohled do zahraničí, dnes do zahraničí blízkého, jdeme do Rakouska, do hitparády E-Dry, Austria Top 40 a je tam novinka, která zároveň se hned probojovala na první místo a aby taky ne, když je to novinka od Taylor Swift a ještě navíc souvisí s animovaným filmem Toy Story 5. Skladba se jmenuje I Knew It, I Knew You a je to vlastně první nová hudba Taylor Swift od vydání jeho alba The Life of a Showgirl a zároveň vůbec prý první případ, kdy k legendární sérii Toy Story se přidal nový autor písní a Taylor Swift ještě navíc prozradila, že o napsání skladby pro Toy Story snila už od dětství. Takže vlastně se dá říct, že ten dnešní pohled ven je zároveň splněný sen Taylor Swift.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Kdo poslouchá hitparádu Music Chart na Evropě 2 aspoň trošku pravidelně, tak to teď asi zaznamenal, že na předních pozicích došlo ke změnám. A to já jsem rád, protože pak je to aspoň pestré. A myslím si, že dneska to dopadlo docela očekávatelně a tak, jak to vlastně dopadá i ve světových hitparádách. Nicméně, než vyhlásíme první místo a než si to první místo dáme, tak kompletní výsledky, včetně těch, co vypadly. Po 7 týdnech jsou pryč Elinium a Eli Due a taky Mimi Web. Po týdnu jenom jednom ovšem, tak nás opustil Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa. A dokonce jedna novinka nepostoupila, a to novinka v podání dvojice Leony a Kellyum Scott. Tak dnešní novinky musím poznamenat, že mají své jisté, protože z dnešního žebříčku z top 20, tak 4 věci po 7 týdnech jdou pryč a novinky je automaticky nahradí. Novinka číslo 1 Antonín Herbeck a Brandon, novinka číslo 2 Michal Schulte, novinka číslo 3 Ariana Grande a novinka číslo 4 Myla. A budou teda plus minus v téhle společnosti, i když je pravda, že na 20. místě právě se loučí Giant Rooks, tak ty už tady příště nečekejte. Potom místo 19. Afrojack, Sia a David Guetta, na 18. pozici ale Farben a René Miller, tedy Swims potom 17. Kygo, Khaled a Griffin, na 16. příčce Two Colors, Sandro Cavazza, další loučení na místě 15. Nessa Beret 14. na 13. místě novinka od Rasmus a Nico Wilhelma, Damiano David taky s novinkou na místě 12. Charlotte God pak 11. spadla tam trošičku z místa 6. Místo 10. John Summit a Lavinia, místo 9. obsadili Činasky a ti si teda polepšili, protože minulé pozice 17. dnes 9. takže šplh týdne. Na 8. Avalon Rockstone, Timmy Trumpet a Oaks potom na místě 7. Další loučení pro One Republic na 6. pozici, 5. Silver Spoons a Icon, na 4. pozici Car Sleepers a Gerald Clark. UDG se s námi rozloučili po 7 týdnech na místě 3. Na 2. místě nejúspěšnější novinka z minula, novinka od Dary, Bangaranga. No a první místo, konečně se na něj prodrali dámy, Madonna, Sabrina Carpenter. Yes. Takže jak jsem říkal, dopadlo to vlastně tak, jako jinde ve světě. Kopírujeme tak trošku výsledky světových hitparád. Doufám, že vám to tak vyhovuje, ale kdyby náhodou ne, kdybyste to chtěli změnit, tak není nic jednoduššího, než kliknout k nám na web Evropa2.cz a tam prostřednictvím hlasování, které probíhá vždycky mezi čtvrteční 20. hodinou a následujícím úterním polednem, tak můžete to všechno úplně přeskládat a převrátit a rozbourat. A já bez ohledu na své vlastní preference, tak vám to všechno moc rád povím zase ve čtvrtek a taky v neděli mezi 18. a 20. hodinou. Bob Schwartz se pro dnešek loučí a už teď se těší na příště. Ahoj. Evropa 2 Music Chart.

0: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera sám už má jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdě, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne.
3: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
3: čím?
0: Jsme Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Hey Czech Republic, I'm Bere on Europatria.
1: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Europa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
3: Hey, we are Imagine Dragons and you're listening to Europa de Vier.
4: Europa Vier.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zpátky k muzice.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
0: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů.

0: pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Zpátky k muzice.

0: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

90 šťastlivců. 6 stupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: My stojíme se mě s váma mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

vyhýbat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš snad se smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Flavie. Maximum nový muziky.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
0: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

מקסימום תמיד מוזיקה.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.